cestář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím, tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším.

mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář.

0: zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Linda Nosková slaví wimbledonský titul. Talentovaná tenistka si poradila s Karolínou Muchovou, kterou přehrála 2-1 na sety. Bylo to historicky poprvé, kdy proti sobě ve finále Grand Slamu stály dvě naše hráčky. Nosková v dramatické bitvě nezvládla proměnit 5 matchbolů už ve druhé sadě. Po pauze se ale do hry vrátila a v 21 letech slaví premiérový triumf na prestižním travnatém turnaji. V emotivním projevu překládaném televizi Prima se neubránila slzám. Nosková mimo jiné ubezpečila, že finálový souboj na jejím výborném vztahu s Muchovou nic nezmění.
1: Jsme kamarádky.
2: I'm so glad I could play my first Grand Slam final with
1: you. Jsem moc šťastná, že jsem první Grand Slamové finále mohla hrát právě s tebou. Myslím, že všichni čeští fanoušci jsou na nás pyšní.
0: Nosková tak proměnila hned první finálovou šanci na grandslamový titul. Bourání lávky pro pěší ve Staré Boleslavi zavřelo dálnici D10. Do 9. raní bude obousměrně přerušený provoz mezi exity číslo 10 a 14. Objízdná trasa pro osobní auta vede přes Starou Boleslav a Brandýs nad Labem. Nákladní auta pojedou přes Lysou nad Labem na Nymbursku. Částečná omezení provozu na dálnici si pak ještě v neděli dopoledne vyžádají odklízecí práce. Letiště Karlovy Vary přijde o dovolenkové čártrové lety do tuniského monastyru. Cestovní kanceláře je od 14. července ruší pro malý zájem cestujících. Letiště o tom informovalo v tiskové zprávě. Lety do dovolenkových destinací začaly 6. června a skončí 3. října. Zachované zůstávají ty do Bulharska a Turecka. Z karlovarského letiště i nadále létá pravidelná linka do uzbeckého Taškentu. Turnov v Českém ráji chce svítit úsporně. Do 4 let chce tamní radnice vyměnit všechny sloupy veřejného osvětlení za úsporná LED svítidla. Starosta Tomáš Hoke má podrobný manuál na obměnu lamp už na papíře.
3: Takový strategický dokument, který říká, jak by mělo veřejné osvětlení v Turnově vypadat, jak by měly být vysoké stožáry, jaký by měly být barvy světla, jaký by měly být typy svítidel, s ohledem na to, jestli se pohybujeme na velký silnici typu 1/35, nebo jestli jsme památkový zóně.
0: V Turnově vyměnili už třetinu lamp. Celkem jich jsou ve městě téměř 3000. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stále stoupá. Úřady v sobotu vydaly novou bilanci, podle které při dvojici otřesů 24. června zemřeli 4333 lidí. Nejméně 16740 je zraněných. Venezuelské úřady neuvádějí počet pohřešovaných. Podle odhadů OSN by ale mohlo jít až o 50 tisíc osob. Jak připomíná Guardian, možnosti Venezuely na obnovu jsou velmi omezené. Země se dlouhodobě potýká s hospodářskou krizí. Caracas už ve středu požádal několik zemí, aby uvolnili venezuelská aktiva zmrazená v rámci sankcí. OSN pak svět vyzvala k poskytnutí darů, které by Venezuele pomohly vyrovnat se s následky katastrofy. A na závěr ještě jeden český sportovní úspěch. Kajakář Josef Dostál dojel na světovém poháru v Montrealu 3. na kilometru. Pro olympijského šampiona je to letos nejlepší výsledek na této trati. Během dne nás na jihozápadě čeká jasno až polojasno s teplotami 25 až 29 stupňů, jinde bude oblačno, místy s deštěm a s teplotami kolem 21.
4: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Linda Nosková je wimbledonskou šampionkou. 21letá hráčka ve sledovaném českém tenisovém derby porazila o 8 let starší Karolínu Muchovou. Nosková získala svůj premiérový titul z turnajů Velké grandslamové čtyřky.
1: Nosková zvítězila nad Muchovou 2-1 na sety za 2 hodiny a 27 minut. Uspěla i přes 5 nevyužitých matchbolů ve druhé sadě. Nosková se stala už třetí českou šampionkou Wimbledonu za poslední 4 ročníky. Předloni triumfovala na trávě v londýnském All England Clubu Barbora Krejčíková, o rok dříve se to povedlo také Markétě Vondroušové. Z českých tenistek získali titul také dvojnásobná šampionka Petra Kvitová a Jana Novotná. Finále ryze v našich barvách viděl Wimbledon úplně poprvé v historii. Nosková v dojemném proslovu děkovala Muchové, fanouškům, trenérům a samozřejmě také své rodině, v hledišti přítomnému tatínkovi a do nebe i své zesnulé mamince. Nosková se v 21 letech zapisuje do wimbledonské historie. Kromě trofeje získala i 100 milionovou odměnu. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
0: K tragédii došlo během závodu na Masarykově okruhu v Brně. Zemřeli tam dva závodníci. Během sobotního programu došlo při startu jednoho ze závodů k vážné nehodě jezdců. Oba závodníci byli cizinci. Podle dosavadních zjištění měl 33-letý jezdec zřejmě technickou závadu na motorce a nerozjel se. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec. První motorkář navzdory okamžitému lékařskému zásahu zemřel na místě. Druhý jezdec byl v kritickém stavu transportovaný do nemocnice. Ani jeho život se ale nepodařilo zachránit. Zbytek víkendového programu na okruhu v Brně pořadatelé zrušili. Filmový festival ve Varech je u konce. Křišťálový glóbus na jeho 60. ročníku získal koprodukční snímek s účastí Česka Padlé ovoce. Na dramatu o posedlosti a queer touze se podíleli také filmaři z Myanmaru a Francie. Do českých kin snímek zamíří 23. července. Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii na závěr festivalu převzala francouzská herečka Juliette Binoche. Cenu prezidenta festivalu za mimořádný přínos získali slovenská herečka a diplomatka Magda Vašáriová a americký herec Jeffrey Wright. Příští ročník Karlovarského festivalu proběhne od 2. do 10. července 2027. Finanční správa na Slovensku si posvítí na prodejce ovoce a zeleniny přes sociální sítě. Slováci vydělávají na prodeji své úrody bez registrace a nedodržují tím pravidla.
2: Registrácia je potrebná aj vtedy, ak ľudia predaj zverejnia iba na svojej súkromnej sociálnej sieti. Stojí 1250 českých korún, no pri elektronickej forme sa uplatňuje 50% zľava. Finančná správa kontroluje sociálne siete, ako aj to, či príjem z príležitostného predaja nepresiahol sumu 500 eur za rok. Za nerešpektovanie pravidiel hrozia vysoké pokuty v prepočte od 3 do 700 tisíc českých korún. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Na hřebeny Krkonoš se opět vrátili hlídky strážců Národního parku na koních. Turisté se s nimi mohou potkat v nejnavštěvovanějších partiích hor, třeba u pramene Labe. Strážci dohlížejí na dodržování návštěvního řádu a pomáhají turistům. Služba na koních je i zpestřením pro návštěvníky hor. Za sezónu hlídky najedou stovky kilometrů. Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem v Česku. V neděli bude na jihozápadě slunečno s teplotami kolem 27, na severovýchodě se čeká na déšť s teplotami kolem 21.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

zdravá. Do soutěže přihlásit se neboji, s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kerem.

Hledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, že mi to...

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

nás, co nás nevtíčího klíma. Nikdo má pletky rád. Já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu. Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích.

0: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Linda Nosková slaví wimbledonský titul. Talentovaná tenistka si poradila s Karolínou Muchovou, kterou přehrála 2-1 na sety. Bylo to historicky poprvé, kdy proti sobě ve finále Grand Slamu stály dvě naše hráčky. Nosková v dramatické bitvě nezvládla proměnit 5 matchbolů už ve druhé sadě. Po pauze se ale do hry vrátila a v 21 letech slaví premiérový triumf na prestižním travnatém turnaji. V emotivním projevu překládaném televizi Prima se neubránila slzám. Nosková mimo jiné ubezpečila, že finálový souboj na jejím výborném vztahu s Muchovou nic nezmění.
1: Ladies singles champion for 2026 from the Czech Republic, Linda Nosková.
2: Yeah, like you said, we're friends.
3: Jsme kamarádky.
2: I'm so glad that I could play my first Grand Slam final with
3: you. Jsem moc šťastná, že jsem první Grand Slamové finále mohla hrát právě s tebou. Myslím, že všichni čeští fanoušci jsou na nás pyšní.
0: Nosková tak proměnila hned první finálovou šanci na grandslamový titul. Bourání lávky pro pěší ve Staré Boleslavi zavřelo dálnici D10. Do 9 raní bude obousměrně přerušený provoz mezi exity číslo 10 a 14. Objízdná trasa pro osobní auta vede přes Starou Boleslav a Brandýs nad Labem. Nákladní auta pojedou přes Lysou nad Labem na Nymbursku. Částečná omezení provozu na dálnici si pak ještě v neděli dopoledne vyžádají odklízecí práce. Letiště Karlovy Vary přijde o dovolenkové čartrové lety do tuniského monastyru. Cestovní kanceláře je od 14. července ruší pro malý zájem cestujících. Letiště o tom informovalo v tiskové zprávě. Lety do dovolenkových destinací začaly 6. června a skončí 3. října. Zachované zůstávají ty do Bulharska a Turecka. Z karlovarského letiště i nadále létá pravidelná linka do uzbeckého Taškentu. Turnov v Českém ráji chce svítit úsporně. Do 4 let chce tamní radnice vyměnit všechny sloupy veřejného osvětlení za úsporná LED svítidla. Starosta Tomáš Hoke má podrobný manuál na obměnu lamp už na papíře.
4: Takový strategický dokument, který říká, jak by mělo veřejné osvětlení v Turnově vypadat, jak by měly být vysoké stožáry, jaký by měly být barvy světla, jaký by měly být typy svítidel, s ohledem na to, jestli se pohybujeme na velké silnici typu 1/35 nebo jestli jsme památkový zóně.
0: V Turnově vyměnili už třetinu lamp. Celkem jich jsou ve městě téměř 3000. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stále stoupá. Úřady v sobotu vydali novou bilanci, podle které při dvojici otřesů 24. června zemřeli 4333 lidí. Nejméně 16740 je zraněných. Venezuelské úřady neuvádějí počet pohřešovaných. Podle odhadů OSN by ale mohlo jít až o 50 tisíc osob. Jak připomíná Guardian, možnosti Venezuely na obnovu jsou velmi omezené. Země se dlouhodobě potýká s hospodářskou krizí. Caracas už ve středu požádal několik zemí, aby uvolnili venezuelská aktiva zmrazená v rámci sankcí. OSN pak svět vyzvala k poskytnutí darů, které by Venezuele pomohly vyrovnat se s následky katastrofy. A na závěr ještě jeden český sportovní úspěch. Kajakář Josef Dostál dojel na světovém poháru v Montrealu 3. na kilometru. Pro olympijského šampiona je to letos nejlepší výsledek na této trati. Během dne nás na jihozápadě čeká jasno až polojasno s teplotami 25 až 29 stupňů, jinde bude oblačno, místy s deštěm a s teplotami kolem 21.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Seděli jsme v zadní lavici. Souhar seděl po mé.

všechno, co by mne kdy napadlo. A kdyby smůla se do mne obula, tak aby to dobře dopadlo. O pěknou řadu roku posunul se v čase.

léta brzy byla ruka, jak se říká v rukávu. Postavu má jak orangutan, mírně vznětlivá jak pro pan Butan. A když jsem pohledl do její postele, smáli se na mne čtyři děti.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedoví. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

asi něco se jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil.

že jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví? Tam třetím domem zastavte, já za tátou teď musím domů jít. Tak zmáčknu klakson, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít.

láska na mě civí, když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztratí.

0: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Linda Nosková je wimbledonskou šampionkou. 21letá hráčka ve sledovaném českém tenisovém derby porazila o 8 let starší Karolínu Muchovou. Nosková získala svůj premiérový titul z turnajů velké grandslamové čtyřky.
1: Nosková zvítězila nad Muchovou 2-1 na sety za 2 hodiny a 27 minut. Uspěla i přes 5 nevyužitých matchbolů ve druhé sadě. Nosková se stala už třetí českou šampionkou Wimbledonu za poslední 4 ročníky. Předloni triumfovala na trávě v londýnském All England Clubu Barbora Krejčíková, o rok dříve se to povedlo také Markétě Vondroušové. Z českých tenistek získali titul také dvojnásobná šampionka Petra Kvitová a Jana Novotná. Finále ryze v našich barvách viděl Wimbledon úplně poprvé v historii. Nosková v dojemném proslavu děkovala Muchové, fanouškům, trenérům a samozřejmě také své rodině, v hledišti přítomnému tatínkovi a do nebe i své zesnulé mamince. Nosková se v 21 letech zapisuje do wimbledonské historie. Kromě trofeje získala i 100 milionovou odměnu. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
0: K tragédii došlo během závodu na Masarykově okruhu v Brně. Zemřeli tam dva závodníci. Během sobotního programu došlo při startu jednoho ze závodů k vážné nehodě jezdců. Oba závodníci byli cizinci. Podle dosavadních zjištění měl 33-letý jezdec zřejmě technickou závadu na motorce a nerozjel se. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec. První motorkář navzdory okamžitému lékařskému zásahu zemřel na místě. Druhý jezdec byl v kritickém stavu transportovaný do nemocnice. Ani jeho život se ale nepodařilo zachránit. Zbytek víkendového programu na okruhu v Brně pořadatelé zrušili. Filmový festival ve Varech je u konce. Křišťálový glóbus na jeho 60. ročníku získal koprodukční snímek s účastí Česka Padlé ovoce. Na dramatu o posedlosti a queer touze se podíleli také filmaři z Myanmaru a Francie. Do českých kin snímek zamíří 23. července. Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii na závěr festivalu převzala francouzská herečka Juliette Binoche. Cenu prezidenta festivalu za mimořádný přínos získali slovenská herečka a diplomatka Magda Vašáriová a americký herec Jeffrey Wright. Příští ročník Karlovarského festivalu proběhne od 2. do 10. července 2027. Finanční správa na Slovensku si posvítí na prodejce ovoce a zeleniny přes sociální sítě. Slováci vydělávají na prodeji své úrody bez registrace a nedodržují tím pravidla.
2: Registrácia je potrebná aj vtedy, ak ľudia predaj zverejnia iba na svojej súkromnej sociálnej sieti. Stojí 1250 českých korún, no pri elektronickej forme sa uplatňuje 50% zľava. Finančná správa kontroluje sociálne siete, ako aj to, či príjem z príležitostného predaja nepresiahol sumu 500 eur za rok. Za nerešpektovanie pravidiel hrozia vysoké pokuty v prepočte od 3 do 700 tisíc českých korún. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Na hřebeny Krkonoš se opět vrátili hlídky strážců Národního parku na koních. Turisté se s nimi mohou potkat v nejnavštěvovanějších partiích hor, třeba u pramene Labe. Strážci dohlížejí na dodržování návštěvního řádu a pomáhají turistům. Služba na koních je i zpestřením pro návštěvníky hor. Za sezónu hlídky najedou stovky kilometrů. Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem v Česku. V neděli bude na jihozápadě slunečno s teplotami kolem 27, na severovýchodě se čeká na déšť s teplotami kolem 21.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Hezké nedělní ráno, Vláďa Jaroš za mikrofonem krátce po 6. hodině. Teď po zprávách první česká písnička Doma řezali je málo, jak se zdálo, kam to vede se ptám. Dovedlo nás to až sem, to je píseň, to máme mládež.

Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.

Hezké nedělní ráno, naladili jste si Český impuls. I dnes pro vás vysíláme pořad Máme Česko rádi v 10 hodin 30 minut a také ve 14.30 vydáme se na záměr.

0: Český Impuls. Hraje na internetu.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích.

si za něj lehnou blíž. Jo, jo, karton na obourek, já taky po ruce lám. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Jim Klein. Tak možná, že to není štěstí.

Hezké nedělní ráno, máme také naše víkendové hlasování a jasnou otázku, jak jste na tom s alkoholem na svatbě, jste pro svatbu bez alkoholu, který může přinést nějaké trapasy nebo nepříjemné chvilky, hlasuje se v anketě na Facebooku Českého impulzu, napište nám i komentáře, budeme si je během dnešního ranního dopoledního vysílání číst.

0: patří správný kluk.
1: Na rádiu Český impuls, kapela Olympik jako za mladá, to bude za pár chvil. Teď ještě společně s naší redakcí zpravodajství vám odhalíme, jaké bude nedělní počasí.
2: V neděli nás na jihozápadě čeká slunečno s teplotami 24 až 29 stupňů, na severovýchodě pak oblačno s deštěm a s teplotami kolem 21.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Rádio Český impuls s vámi, teď je čas na dnešní první nedělní hudební dvojici. Jsou to písničky, které si sami interpreti složili, takže pozor, Marie Rotrová sama pro sebe složila si Měli jsme se potkat dřív a taky Petra Černocká, talentovaná Koukej se mnou si píseň broukej, i to je autorská věc, tedy hudební dvojice písniček, které si složili sami interpreti, co je teď budou zpívat.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

byla naše první nedělní hudební dvojice. Za chviličku, tedy v 7 hodin, nás čekají nejnovější zprávy. Do té doby ještě dál žijeme českou písničkou. Teď třeba Hana Zagorová, Biograf láska.

a celý srdce žádá. Tuhle zábavu já znám, pár týdnů je vlídna, pak náhle se zblázní, zbudou jenom slova prázdný, více s ní neshledám.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Tuhle

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Pěkné ráno. Jižní Moravu trápí čím dál větší sucho. Meteorologové kvůli němu varují v regionu před požáry. Výstraha se rozšířila na celý jihomoravský kraj. Upozorňuje na to Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí se na Moravě dále zvyšuje riziko vzniku a šíření požáru. Výstraha platí v celém jihomoravském kraji a v přilehlých oblastech Vysočiny, Olomouckého, Zlínského a Pardubického kraje.
1: Výstraha meteorologů platí do odvolání. Do půlky příštího týdne nejspíš skoro nezaprší. Lidé by si tak měli rozmyslet rozdělávání ohňů v přírodě a pozor by si měli dát i na odhazování cigaretových nedopalků na zem. Oblíbená přehrada Hracholusky na Plzeňsku se barví do zelena. Zatímco u hráze je kvalita vody stále dobrá, v horní části se zhoršuje. Můžou za to přemnožené sinice.
3: Kvalita vody je horší v horní části nádrže, ve spodní části blíže k hrázi se mohou lidé koupat bez obav. U silničního mostu už má voda zelený odstín a místy vytváří zákal připomínající hrachovou polévku. Přemnožené sinice mohou způsobovat podráždění kůže. Hygienici zatím nevydali zákaz koupání na žádném ze sledovaných míst. Zhoršenou kvalitu vody ale zaznamenali například na Babyloně u Domažlic. Dobrou vodu si drží plzeňské bolevecké rybníky.
1: Železniční trať na západě Německa se po dvou dnech otevřela. Mezi Düsseldorfem a Kolínem nad Rýnem byla uzavřená od pátku kvůli požáru. Úřady událost vyšetřují jako možnou sabotáž. K činu se totiž přihlásila krajně levicová organizace Komando Angry Birds. Píše to agentura DPA. Vlaky se večer po trati opět rozjely. Ještě včera odpoledne ale nebylo jasné, kdy opravy skončí. Železniční společnost Deutsche Bahn totiž informovala o rozsáhlých škodách. Německé dráhy večer sdělily, že se podařilo opravit četné kabely, které požár zničil. Vlaky včetně dálkových spojů místem jezdí bez omezení. Kajakář Josef Dostál znovu potvrdil výbornou formu. Na světovém poháru v Montrealu dojel třetí na kilometru. Pro olympijského vítěze je to nejlepší výsledek na této trati v aktuální sezóně. Během dne má od severovýchodu přechodně přibývat mraků, na východě a severovýchodě místy i přehánkových nebo dešťových. K večeru budou srážky i oblačnost mizet. Naměříme do 29 stupňů, na východě a severovýchodě bude okolo 22. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Hezké nedělní ráno, pokračujeme. Vládě Jaroš s vámi za mikrofonem a teď je nabízím třeba Ivetu Bartošovou její poslední slůvko.

0: Takhle vám hrajeme na Českém impulzu. Hezké nedělní ráno, Vláďa Jaroš s vámi za mikrofonem. Jak to bude vypadat v našem vysílání v neděli 12. července?
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Tak například máme Česko rádi, náš pořad, kde vycestujeme po České republice. A konkrétně dnes po stopách Jacoba Casanovy v 10 hodin 30 minut, anebo odpoledne ve 14.30 pojedeme na zámek do severočeského Duchcova. A budeme cestovat i s Jirkou Kolbabou. Tady máme posouvání se po Africe. Tentokrát to bude africké město Timbukt. A vydáme se i za nejlepšími scénkami z vysílání Alexandra Hemaly. Karel Šíp, ten vybírá herce do svého nového filmu a ke konkurzu dorazí i Jaroslav Uhlíř. To si nesmíte nechat ujít.

Posloucháte Radio Český impuls. Vládě Jaroš vám přeje krásné ráno. Máme taky naše víkendové hlasování a téma týká se svatby. Ptáme se vás, jestli jste pro svatbu bez alkoholu, protože alkohol na svatbě tak zařizuje často někdy takové nechtěné chvilky, tomu můžeme říkat. Chvilky, které si nechceme pamatovat, a snoubenci proto často to množství alkoholu omezují. A jak jste na tom vy, jaký je váš názor nebo zkušenosti z vaší svatby, nebo jak to třeba plánujete do vaší budoucí svatby. Čteme i vaše komentáře. Napsal Pavel, a proč ne bez? To se opravdu při všem musí pít. No, je to taky názor, samozřejmě. Světlana Pešová napsala, zažila jsem nealko svatbu, kamarád, co si prošel léčbou, se ženil, byla jsem za svědka a svatba to byla ve velkém stylu, bašty kopec, spousta alkoholu bez alkoholu, nealko koktejly, co byste fakt nepoznali, super akce a kamarádi, co měli nenápadně někde schovaný flašky, že si jako tajně cucneme, si ani necucli nakonec, protože to nebylo ani potřeba, tak jsme takhle podpořili toho našeho vyléčeného kamaráda. Já jsem si pěkně odjela domů a druhý den mi bylo fajn, ani mi nebylo špatně, jinak se nějaké té štamprličce nebráním samozřejmě. A ještě vzkaz od Petry, my jsme jí měli téměř bez alkoholu v těch 38 stupních, které před dvěma týdny byly. Nikdo alkohol ani nechtěl. A to je druhá věc, že na sluníčku to s námi také dělá divy. Napište nám i vy, jak to vidíte a vnímáte na Facebook Českého impulzu.

0: Hezké ráno přejeme, tady je Rádio Český Impuls. Vladěr s vámi za mikrofonem a chci vám taky ještě doplnit tu vaši představu o neděli, jakou si můžete potom dál přetvořit v to, co budete dělat. Bavím se o počasí, během dne má totiž od severovýchodu přechodně přibývat mraků, na východě a severovýchodě místy i přeháňkových nebo dešťových, k večeru budou srážky i oblačnost mizet a naměříme do 29 stupňů.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Píček Zima tady u nás na Českém impulzu. Teď dostane prostor také Dalibor Janda, který si vezme na paškál kapelu Turbo.
1: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Teď si spolu zaspomínáme na skupinu Turbo. Já nevím, čím to je, ale v 70. a 80. letech přicházela z Plzeňska jedna dobrá kapela za druhou. A pokud se nemýlím, určitě i odtamtud pochází Olda Ria z Katapultu. Turbo představoval v 80. letech nový zvuk, nepochybně se inspirovalo švédskou skupinou Europe a pod jejím vlivem přineslo na česká pódia moderní rockový zvuk. Nemoc tvrdý, ale taky nemoc měkký. Přesně tak, jak se to v té době nosilo. Ještě teď hraje spousta skupin na zábavách po celých Čechách podobným způsobem, jako když Turbo

0: Posloucháte Český impuls, už je to taky pár let, kdy na televizi Nova běžel takový pořad, kdy tam vždycky zpěvák zpíval s jedním z moderátorů právě televize Nova a tehdy tohle Hanu Hegerovou a Petra Habku zpíval Richard Miller s Líbou Šmuclerovou a na konci místo Levandulová zaspíval Richard Miller Líba Šmuclerová. Dodneška si to pamatuju, možná máte stejné vzpomínky. Za chviličku vyvoláme ty další a to s Věrou Špinarovou Já mám ráda bugy a taky připravujeme zprávy na osmičku.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Pěkné ráno. Dálnice D10 u Staré Boleslavy se má šoférům otevřít už za hodinu. Mezi sjezdy na 10. a 14. kilometru je v obou směrech uzavřená kvůli bourání lávky pro pěší, která vede nad dálnicí. Řidiči objíždějí uzavřený úsek po vyznačených objízdných trasách. Odhad trvání uzavírky sdělil mluvčí stavební firmy agentuře ČTK. Během dneška si omezení provozu na místě vyžádají ještě odklízení práce. Šťastný konec má pátrání po 12-letém chlapci v českém Švýcarsku. V národním parku se polského hocha podařilo najít. Chlapec se ztratil včera odpoledne. Najít se ho povedlo díky hromadné SMS zprávě, kterou rozeslali hasiči návštěvníkům národního parku. Do pátrací akce se zapojili příslušníci speciální pořádkové jednotky, psovodi, hasiči, strážci národního parku i drony. Spojené státy hlásí další údery na Írán. Americké síly zasáhly přesnou municí přesně 140 íránských vojenských cílů. Uvedlo to velitelství amerických sil v oblasti, když oznámilo ukončení už třetí vlny útoků na Írán v tomto týdnu. Tiskové agentury informují, že státy Perského zálivu čelily íránským útokům. Královnou Wimbledonu je Linda Nosková. Po bitvě porazila ve finále ženské dvouhry další Češku Karolínu Muchovou 2-1 na sety. Hrál se zápas pro silné nervy.
2: Nosková vstoupila do utkání báječně. První set rychle a zaslouženě vyhrála díky strojově přesné razantní hře 6-2. Ve druhém pak vedla už 5-2, jenže Karolína Muchová se úžasně zvedla, odvrátila 5 mečbolů, vyhrála 5 her za sebou, set potom 7-5 a šlo se do třetího dějství. V něm se znovu dokázala prosadit 21-letá rodačka z Valašska a za 2,5 hodiny kvalitou stupňující se podívané se stala vítězkou, když třetí sadu vyhrála 6-3.
1: Postupně se během dneška můžou přechodně prosadit mraky, hlavně na východě a severovýchodě budou místy i přehánkové nebo dešťové. Srážek i oblačnosti má ale k večeru ubývat. Nejvyšší teploty čekáme kolem 27 stupňů, na východě a severovýchodě bude okolo 22. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Hezké nedělní ráno vám přeje Vláďa Jaroš, pokračujeme dál s českou písničkou, té se budeme věnovat, to je hlavní náplň hodiny, ta nám dělá radost, lítáme v tom, Petra Zámečníková, Jiří Strnad.

0: Dnes na Českém impulzu.
1: Neděle u nás bude vypadat následovně. Dnes také vás potěšíme v 19 hodin a budeme vám hrát country, folk a trampské písničky. A nezapomeňte i mezi 16. a 17. výběr těch nejlepších scének z vysílání Alexandra Hemaly. Karel Šíp, ten si bude vybírat herce do svého nového filmu. Ke konkurzu dorazí i Jaroslav Uhlíř. Připomeneme si také legendární televizní pořad Šaráda. A pozor, i režisér Zdeněk Troška se dostaví a bude nám vyprávět, jak musel při natáčení trilogie Slunce seno skloubit výkony hoštických babek, tedy nehereček a profesionálních herců. Poslouchejte mezi 16. a 17. Český impuls.
0: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

Lucie Bílá a Tichý déšť. Tady u nás na Českém impulzu přejeme vám krásné nedělní ráno a pokračujeme, co se týká vašeho víkendového hlasování.

A ještě další věc, i komentáře k tomu vedete, a to velmi úspěšně, a svádíme s tím boj, a o tom to je, proto je to hlasování, a ptáme se vás tento víkend, jestli jste pro svatbu bez alkoholu. Kvůli alkoholu totiž bývají na svatbách největší trapasy a snoubenci se proto snaží omezovat právě alkohol. Jak to máte vy, jak to vidíte vy? Není to jenom o hlasování, jak jsme říkali, tak nám také píšete. Další komentáře a vzkazy. Pavel tady popisuje svoji svatbu. Alkohol s mírou před 10 lety na mé, to bylo tak, že jsme měli k dispozici pivo a víno a kdo dostal chuť na tvrdé, tak si to platil z vlastní kapsy. Toto opatření vedlo k tomu, že to byla příjemná nálada a nikdo neměl pohon 4x4. A napíše, tohle moudro, tak zase vymyslel nějaký skrblík, který to chcel nejlevněji, tak ať se nežení, zamkne poklopec a ušetří. Tak a tady ještě David napsal, to jsou zase nápady a ještě se podíváme na Pavla, svatba bez alkoholu, jak křest bez kmotra a bez kmotry. A ještě tady máme dalšího Pavla, na svatbě se pít alkohol musí, aby ženich zapomněl, co udělal za hloupost. Tak jsou to samozřejmě různé názory, máme dva tábory a k komu se víc přikláníte vy, to nás také zajímá. Napište nám na Facebook Českého impulzu.

0: Český impuls, přejeme vám krásné ráno, za malý moment, není nám už 17, Petra Janů, Petra Janda, sledujeme taky, jak to vypadá venku. Konkrétně tady, jak to bude vypadat během dne od severovýchodu přechodně, bude přibývat mraků na východě a severovýchodě místy přehánkových nebo dešťových. K večeru budou srážky i oblačnost mizet, naměříme do 29 stupňů.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Posloucháte Český impuls, čeká nás další hudební dvojice, ještě do 9. hodiny. Rok 1977 bude spojovat ty následující, co uslyšíme. Hana Zagorová, Zdá se, a Václav Neckář, Potulný hráč, obě z roku 1977.
2: Hudební dvojice
3: aneb jako vejce vejci.

Takhle zní nedělní ráno. Na Českém impulzu to byla naše další hudební dvojice. Písničky z roku 1977. Za chvíli pokračujeme. Hana Hegerová, Bože můj, já chci zpět. Nebo Karel Zich, toho si dáme hned teď. A chystáme pro vás také nejnovější zprávy na 9. hodinu. Český impuls přejeme

já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouřích,

Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Pěkné ráno. Tragická nehoda se odehrála na Masarykově okruhu v Brně. Dva jezdci tam včera po havárii v závodu silničních motocyklů zemřeli. Zbytek víkendového programu pořadatelé zrušili. Informovali o tom policejní mluvčí a ředitel komunikace okruhu, který jménem pořadatelů vyjádřil soustrast rodinám a doplnil, že podrobnější informace k neštěstí nebudou organizátoři uvádět. Policejní mluvčí doplnila, že oba závodníci byli cizinci. Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec nejspíš technickou závadu na motocyklu a nebyl schopný svůj stroj rozjet. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec. Epidemie žloutenky v Moravskoslezském kraji podle zdravotníků slábne. Poprvé po dvou letech od jejího vypuknutí nemá fakultní nemocnice Ostrava ani jednoho pacienta s touto nemocí. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, také hygienici evidují v regionu pouze jednotlivé případy.
2: Je to skutečně velká úleva, říká primářka kliniky infekčního lékařství Ostravské fakultní nemocnice Lenka Petroušová a dodává. Za dva roky prošlo naší klinikou 550 pacientů, přičemž v celé zemi bylo zaznamenáno 5000 případů. I toto srovnání potvrzuje, že jsme léčili opravdu hodně nakažených. Epidemie vypukla předloni na jaře v ostravské části Přívoz a rychle se šířila do jiných částí regionu. Jednalo se o nejsilnější epidemii hepatitidy typu A ve městě od roku 1979.
1: Karlovarský kraj na zkoušku zavře záchytku. Platí to do konce prázdnin pro všední dny pro protialkoholní záchytnou stanici v Sokolově. Po skončení Karlovarského filmového festivalu tak bude fungovat pouze o víkendech. Karlovarský hejtman Petr Kubis změnu vysvětluje stížnostmi na dění v okolí záchytky.
3: Obdrželi jsme vlastně i dopis ze Sokolova, ten problém je opravdu velký. Proto jsme hledali možná řešení, ale de facto nic by nevedlo asi k tomu výsledku. Proto jsme se inspirovali ve zbytku republiky, kdy jsme zjistili, že třeba středočeský kraj má omezený provoz protialkoholní záchytné stanice.
1: Záchytka v Sokolově slouží obyvatelům celého Karlovarského kraje. Hejtmanství a zdravotnická záchranná služba víkendový provoz vyhodnotí do 31. srpna. Pak se rozhodne, co dál. České volejbalistky zakončí tažením Ligou národů. V dnešním zápase se hodinu popolední utkají v Bělehradu s Francií. Naše hráčky mají na kontě 5 výher z 11 zápasů a do čtvrtfinále už postoupit nemůžou. Mraky schovají sluníčko hlavně v severovýchodní polovině území, kde srazí teploty jen ke 22. Jinak můžeme naměřit i 29 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Krásné nedělní dopoledne, pokračujeme v našem vysílání, jak máme rádi české písničky. Posíláme další důkazy. Petr Kotwald právě teď. Milujem se čím dál víc. Nasaďte si brýle, ať aspoň trošku vypadáte jako Petr Kotwald.

0: české písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, sednu na břeh řeky.

se starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vhody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tušek.

0: Pohádky princové jsou na draka, jsme si hráli právě teď písničku Statistika nuda je. Za chviličku pokračujeme, když jsme u našeho letního kina, budeme promítat za chvíli písničku z filmu Pane, vy jste vdova, Petr Spálený bude zpívat a sledujeme taky to, co se dneska bude dít na Českém impulzu. Pořád máme Česko rádi, už v příští hodině půjdeme po stopách Giacoma Casanovy, pojedeme na zámek do severočeského Duchcova a vydáme se tam i odpoledne ve 14 hodin a 30 minut. Musíme vycestovat i do Afriky, to bude s Jirkou Kolbabou, tedy konkrétně do afrického města Timbuktu. A řekneme si, proč tohle město bylo zakázaným městem, proč se tam nesmělo a výběr nejlepších scének z vysílání Alexandra Hemaly. Poslechnete si třeba režiséra Zdeňka Trošku, jak musel při natáčení trilogie Slunce seno skloubit výkony ohštických babek, které nikdy nehrály, a profesionálních herců.
1: V Jisku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: To bylo Táborákově, František Nedvěd nám dospíval a za chviličku nás přenesou do veselější noty. Saturn, kluci, bude zpívat právě tahle ta parta takhle vesele. Než se dočkáme, tak se ještě podíváme na dnešní počasí, jak bude vypadat neděle. Podle toho, jak to vidí meteorologové, od severovýchodu bude přechodně přibývat mraků během dne. Na východě a severovýchodě místy i přehánkové nebo dešťové. K večeru potom budou srážky i oblačnost mizet. A dnes budeme měřit opět vysoko. Naměříme do 29 stupňů.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Vyhraje český jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let s

0: s kuřicí, ale hlavně.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluků 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích, a teď ptáš se která, a tonou v rozpacích, tou tajemkou, co skrývá 100 střípků.

pásek, když je klukům 15 let. A potom najednou jsou jiní a svaly touží mít. A s těmi, co

ať se z očí kluků tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidím poprvé. Vždyť po léta

0: tě trápí.
1: Český impuls. Hezké dopoledne, vládě Jaroš se pomalu loučí, ještě taky tady společně budeme tu další 60 minutovku, tedy pomalu, jak říkám, máme ještě před sebou pár českých písniček, taky naše redakce zpravodajství, kolegové chystají na 10. hodinu nejnovější zprávy a já vám nabídnu Jiřího Korna, našeho velikána, který to umí i v současnosti pořádně rozjet kdekoliv na pódiu. Ještě tě mám plnou náruč už za necelou minutu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Na holubicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
2: Pěkné dopoledne. Jižní Moravu trápí čím dál větší sucho. Meteorologové kvůli němu varují v regionu před požáry. Výstraha se rozšířila na celý jihomoravský kraj. Upozorňuje na to Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí se na Moravě dále zvyšuje riziko vzniku a šíření požáru. Výstraha patří v celém jihomoravském kraji a v přilehlých oblastech Vysočiny, Olomouckého, Zlínského a Pardubického kraje.
2: Výstraha meteorologů platí do odvolání. Do půlky příštího týdne nejspíš skoro nezaprší. Lidé by si tak měli rozmyslet rozdělávání ohňů v přírodě a pozor by si měli dát i na odhazování cigaretových nedopalků na zem. Amatérští hledači kovů se včera postarali o manévry u brněnské přehrady. Odpoledne tam pod hladinou našli nejspíš nevybuchlou munici. Podle vyjádření mluvčího moravských policistů předmět z vody vyzdvihli a přinesli na zaplněnou pláž. Agentuře ČTK řekla, že až pak teprve zavolali policisty. Ti okolí předmětu nejprve zabezpečili, část pláže vyklidili a uzavřeli také zastávku lodní dopravy. Policejní pyrotechnik nálož na místě odborně odpálil. Zemřel americký senátor Lindsey Graham. Podle agentury Reuters to jeho kancelář uvedla na síti X. 71-letý republikán patřil k nejvlivnějším členům kongresu, a to hlavně v zahraniční politice. V minulosti měl napjaté vztahy s prezidentem Trumpem. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. Královnou Wimbledonu je Linda Nosková. Po bitvě porazila ve finále ženské dvouhry další Češku Karolínu Muchovou 2-1 na sety. Hrál se zápas pro silné nervy.
4: Nosková vstoupila do utkání báječně. První set rychle a zaslouženě vyhrála díky strojově přesné razantní hře 6-2. Ve druhém pak vedla už 5-2, jenže Karolína Muchová se úžasně zvedla, odvrátila 5 mečbolů, vyhrála 5 her za sebou, set potom 7-5 a šlo se do třetího dějství. V něm se znovu dokázala prosadit 21-letá rodačka z Valašska a za 2,5 hodiny kvalitou stupňující se podívané se stala vítězkou, když třetí sadu vyhrála 6-3.
2: Během dne má od severovýchodu přechodně přibývat mraků. Na východě a severovýchodě místy i přehánkových nebo dešťových. K večeru budou srážky i oblačnost mizet. Naměříme do 29 stupňů, na východě a severovýchodě bude kolem 22. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Krásné nedělní dopoledne, Vladě a Roš zůstává s vámi za mikrofonem. Posíláme další českou písničku Láska prý.

0: Dnes budeme cestovat s Jirkou Kolbabou. Nás čeká návštěva afrického města Timbuktu a k tomu se podíváme na to, proč bylo tohle město zakázaným městem, proč se tam nesmělo. Vybíráme taky nejlepší scénky z vysílání Alexandra Hemaly mezi 16. a 17. třeba Karla Šípa, který bude vybírat herce do svého nového filmu a ke konkurzu dorazí Jaroslav Uhlíř. Buďte u toho s námi, teď už za další českou písničkou z našeho letního kina film Slunce, seno a pár facek. Hlaď mě. A tuhle písničku si pouštěla Blažena ve svém pokojíčku. Michal Penk.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls. Hlaď mě.

0: Za malý moment nás čeká podměšilý host, zpívat bude Hana Hegerová. Teď se vydáme opět v tento čas, jak jste zvyklí, na cesty. Máme Česko rádi, pojedeme na zámek do severočeského Duchcova. Hana Kracíková se vydává po stopách Giacoma Casanovy.
1: Máme Česko rádi.
2: Abychom při přípravě Máme Česko rádi nepropadli stereotypu, vyměníme si dnes s Mirkem Tausigem z Pražského klubu českých turistů role. Takže ho vítám na telefonu a bez otázky předávám slovo.
3: Hezký dobrý den, Hanko. Tak dnes začnu hádankou. Co se vám vybaví, když se řekne Duchcov?
2: Casanova.
3: No jo, správně. Giacomo Casanova. A kdo to byl?
2: No, na zámku Duchcov knihovník.
3: Vy se nějak vytáčíte. Byl to také proslulý milovník žen a diplomat, prý i špion a také psal. A 13 posledních let svého života tento Ital prožil na Duchcově na Teplicku. A proto tu má své muzeum.
2: A co je v něm za exponáty?
3: No, rovnou celé pokoje, včetně Casanovy ložnice. Jeďte na Duchcov a když si vyberete dobrý termín, může se tu konat nějaká z akcí zaměřených na Casanovu. Klid naopak najdete ve zdejší knížecí zahradě.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem z hůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr, co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí, ať mě klidně soudí.

že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když obchodník má v erbu krám. Tak trosečník má z prken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klas.

0: Už za chvíli nás čeká na Českém impulzu další hudební dvojice. Taky se za chviličku rozloučíme, ale předtím ještě dovolte vám zahrát automoto písničky. Bude nás čekat Milan Chladil, jezdím bez nehod, a taky řidič má tvrdý chléb Ladislav Vodička, a budeme si je pouštět právě proto, že v tento den v roce 1971 se začalo jezdit na prvním úseku dálnice D1, měřil 21 kilometrů a vedl z Prahy do Mirošovic. Za chvíli naše hudební dvojice automoto písničky.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Hudební dvojice
3: a NEP. Dva jsou víc než jeden.
4: Tam, kde se točí autobus, já jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám. Řidič, ten tvrdý chleba má. Musíš znát volant, brzdy, spojku a plyn, válce, písty a rychlostní skříň, hladič, čerpadlo, diferenciál, sitič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor,

ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou jsi tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant, jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi.

Dva roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koli, kličkují mezi výmoly. Cítím se jako drek, však vždy

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Co by jsem ti pletl včera ještě? Najednou máš vlasy jako len. Třpití se v nich stovky kapek deště. Vstávej, už bude den.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Pěkný den. Sněmovna rozhodne o návratu EET. Schvalovat návrh na obnovení elektronické evidence tržeb má v nadcházejícím týdnu. Vláda si od vrácení systému znovu slibuje narovnání podnikatelského prostředí i dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Předloha bude čelit návrhu opoziční ODS na zamítnutí. Koaliční vláda pod jejím vedením obdobný systém zavedený před zhruba 10 lety a později pozastavený kvůli covidové epidemii od roku 2023 zcela zrušila. Občanští demokraté tvrdí, že kabinet vytváří ze všech podnikatelů podezřelé z daňových úniků a EET nepřiměřeně zatíží zejména malé živnostníky. V úvodním kole pak poslanci také posoudí zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Po odkladech se možná dostanou ke druhému čtení novely o rozšíření trestnosti neplacení výživného. Poslanci budou jednat už nejspíš jenom v úterý a ve středu, potom jim začnou takzvané parlamentní prázdniny. Oblíbená přehrada Hracholusky na Plzeňsku se barví do zelena. Zatímco u Hráze je kvalita vody stále dobrá, v horní části se zhoršuje. Můžou za to přemnožené sinice.
2: Kvalita vody je horší v horní části nádrže, ve spodní části blíže k Hrázi se mohou lidé koupat bez obav. U silničního mostu už má voda zelený odstín a místy vytváří zákal připomínající hrachovou polévku. Přemnožené sinice mohou způsobovat podráždění kůže. Hygienici zatím nevydali zákaz koupání na žádném ze sledovaných míst. Zhoršenou kvalitu vody ale zaznamenali například na Babyloně u Domažlic. Dobrou vodu si drží plzeňské Bolevecké rybníky.
1: Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary je minulostí. Letos na něj zavítali třeba američtí herci Dustin Hoffman nebo Kevin Bacon. Festival uvedl celkem přes 130 celovečerních hraných a dokumentárních snímků. Křišťálový globus v hlavní soutěži získal koprodukční snímek s účastí České republiky Padlé ovoce. Největší hvězdou festivalu byl zmíněný herec Dustin Hoffman, který hned na slavnostním zahájení převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Tenisový svátek jde do svého finále. Duelem dvou nejvýš nasazených hráčů, Itala Jannika Sinnera a Němce Alexandra Zvereva, dnes vyvrcholí tenisový Wimbledon. Turnajová jednička Sinner se pokusí v All England Clubu obhájit loňský titul. Dvojka Zverev může na londýnské trávě navázat na 5 týdnů starý triumf z antukového Roland Garros. Utkání začne v 5 hodin odpoledne. Postupně se během dneška můžou přechodně prosadit mraky, hlavně na východě a severovýchodě budou místy i přehánkové nebo dešťové. Srážek i oblačnosti má ale k večeru ubývat. Nejvyšší teploty čekáme kolem 27 stupňů, na východě a severovýchodě bude okolo 22. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tolik zprávy v 11 hodin na Českém impulzu. Hezké dopoledne přeje Ludvík Pospíšil. No a první písnička, kterou vám dnes zahrajou, budou to Holky z Gimplu a Víťa Vávra.

zasmál se na hlas a všichni se pohnuli. Zasmál se na hlas a ono to zaznělo, jako kus masa, když pleskne o zem.

Na českém Impulzu právě dohrál Karel Zich a písnička Za to může rock'n'roll. A za chvíli Juraj Kukura, Sexem, Sexem. Je to písnička z našeho letního kina. Tahle písnička se objevila ve filmu Trhák. Karel Šíp vybírá herce do svého nového filmu. Ke konkurzu dorazí i Jaroslav Uhlíř. No a jestli vás zajímá pokračování, tak dnes odpoledne ve 16:45 nabízíme to nejlepší z vysílání Alexandra Hemaly, tedy Scénky a vtipy na českém Impulzu.

0: České písničky celý den, tak to je program Českého impulzu. Já jsem tvá stála, to je ta další od Marcely Holanové. No a taky pro vás máme víkendové hlasování, tentokrát se vás ptáme na svatbu. A je to taková otázka, u které není úplně jasná odpověď. Jste pro svatbu bez alkoholu, ano nebo ne? Prostě umíte si představit svatbu, kde se nebude pít alkohol? Hlasujte na Facebooku Českého impulzu nebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně pod whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatí. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč,

0: Hana Hegerová dospívala na Českém Impulzu, hrajeme české písničky 60. až 80. let. Ve 12 hodin uděláme výjimku, to přineseme polední zprávy, ale právě teď pro vás máme Impulzovic krabičku. Vybírá Palo Habera a bude to skupina Katapult, půlnoční závodní dráha.
1: Trafíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Keď som ja bol v puberte, tak sme sa spolu s kamarátmi zobrali a vyrazili sme z Brezna do Zvolena, čo je asi tak 60 km na koncert Katapultu. Konal sa v športovej hale, ktorá mi vtedy pripadala, že je strašne veľká, a keď tá trojica začala hrať, naskočila mi husia koža. Bol to jeden z prvých koncertov, ktoré som kedy videl, a ten rachot a síla rock'n'rollu vo mne zanechali fakt nezmazateľný dojem. Dnes, keď sa vraciam do tej haly vo Zvolene, tak mi pripadá strašne malá, ale stále je v nej počuť, ako ten blondiák, fúzač a toliakohod za bubnami hrajú svoju polnoční závodní dráhu.

0: Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Pěkný den. Hasiči mají stále plné ruce práce po masivním požáru ve Zlíně. Po požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu zasahují už čtvrtým dnem. Na místě dnes pracuje 6 jednotek, které nadále skrápějí proudy vody trosky budovy. Práci jim komplikuje bezpečnostní vzdálenost, kterou jim určil statik. Blíž k místu se tak zatím dostat nemohou. Mluvčí hasičů to řekl agentuře ČTK. Lokalita je stále ohraničená páskami. O zpřístupnění některých ulic se bude jednat zítra dopoledne. Budova s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila. Dál stojí její necelá polovina. Požár hasiči lokalizovali ze čtvrtka na pátek, kdy zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího, tedy čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech. Včera v podvečer ho už mohli snížit až na první stupeň. Až do pátečního večera jim při hašení pomáhal vrtulník. Pár dešťových přehánek bylo jako nic. Sucho na východě Moravy pokračuje. Znát je to například na záhonech tamních zahrad.
2: Touto dobou už prakticky vždycky pilní pěstitele ze Slovácka, Hané nebo Valašska ve velkém sklízeli rajčata, okurky, kedlubny, salát, rané brambory a mnoho dalšího. Teď v suchu protkaném pouhými 3-4 deštíky se stále nedaří plodům dozrávat. Třeba, že zalévači neumdlévají a jedou, pokud vůbec mají vodu o 106. Takže se zatím z vyprahlé půdy zralé výpěstky nesklízejí, ale to vůbec nevadí sančí zvěři. Nemáte-li oploceno, předčasně sklízí ona.
1: Na pouličním festivalu v kanadském Torontu se v noci na dnešek střílelo. Událost si vyžádala dva mrtvé. Zraněné jsou nejméně 4 osoby. Střelba má podle zástupců města zřejmě kriminální pozadí. Policie tvrdí, že po sobě stříleli dva lidé, po kterých zatím stále pátrá. Národním sportem je teď tenis. Wimbledonské finále v čistě českých barvách sledovalo třeba plné nábřeží řeky Bečvy v Přerově. V tenisovém domově Lindy Noskové se sešly stovky lidí, mezi kterými byly i členové tamního klubu. Dojatá z její výhry byla třeba manažerka oddílu Daniela Hučková.
3: Já jí to tak přeju, protože to je 2 roky, co jí při tom Wimbledonu umřela maminka a teď ho vyhrála. 21 letech vyhrát Wimbledon, pane bože.
1: České hráčky nám dělají na Wimbledonu skvělou reklamu. Linda Nosková ho včera ovládla jako třetí Češka za poslední 4 ročníky. Mraky schovají sluníčko hlavně v severovýchodní polovině území, kde srazí teploty jen ke 22. Jinak můžeme naměřit i 29 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Tolik polední zprávy, jsem Ludvík Pospíšil, přeju vám krásnou neděli, no a taky pro vás mám písničky. Právě teď bude zpívat Dalibor Janda.

0: Prázdninový program Českého impulzu, k létu patří taky letní kino, naše promítání. Za chvíli si promítneme Severní vítr Jaroslava Uhlíře, to je písnička z filmu Vrchní prachni, ale to asi nosím dříví do lesa. V půl jedné se podíváme na to, co večer promítne televize, chystá pro nás té informace Saša Hemala, no a teď už vám přejeme krásné poledne a pokud sedíte u oběda, tak taky dobrou chuť.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

zprcaně poznal svět.

0: Český impuls, české písničky celý den, platí to i o prázdninách. Za chvíli hrajeme Karla Zicha a Pavla Bobka s písničkou K mikrofonu čelem. Máme tady neděli 12. července, svátek slaví Bořek. No a co dává takhle v neděli večer televize, to už řekne Saša.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Minulou neděli, jestli si pamatujete, trhal malý Vašek velrybě stoličku a tak musí zákonitě následovat, jak dostat tatínka do polepšovny. Celá rodinka, co se sešla, se chystá na dovolenou, kterou si ale každý představuje docela jinak. Pro podnikavého Vaška ale bude to nejlepší v nalezeném dědečkovi. Jak dostat tatínka do polepšovny, ČT1 2010. Zdatnou konkurenci ale může tato komedie najít ve slovutném snímku o vesničce Střediskové. Též nás čeká pohled do malebné české krajiny, a to očima vesnického doktora v podání Rudolfa Hrušinského. Kochat krajinou se začíná na Primě ve 2015. Všude ale nevládne tak pohostinná atmosféra. Tak třeba na Nově vychází paní Zdena Provazníková v pantoflích před svůj dům v malé šumavské vsi a od té chvíle ji už nikdo živou nespatřil. To už jsme v ději pokračování Policie Modrava s názvem Žena, která odešla před obědem. Na Nově ve 2020. Přeji hezký nedělní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, za chvíli 13. hodina, zprávy, potom už Lenka Haluzová, která s vámi bude celé odpoledne. Já jsem Ludvík Pospíšil, popřeju krásný zbytek víkendu. A v tuhle chvíli se nikdo nebude chlubit cizím peřím. Před námi jsou v hudební dvojici, totiž písničky, které si složili sami zpěváci, sami interpreti. Petra Černocká, Koukej se mnou si píseň broukej, a potom Marie Rotrová, Měli jsme se potkat dřív. Naschledanou.
1: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Hudební dvojice
5: aneb 1+1.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Pěkné odpoledne. Česko vyslalo do Francie druhý vrtulník. Na jihu země pomůže s hašením požárů. První vrtulník odletěl už v pátek, za sebou má první den nasazení. Druhý vrtulník by měl na místo doletět dnes odpoledne. Posádku i v tomto případě tvoří 7 lidí, piloti, technici a hasiči. Rozsáhlé přírodní požáry na jihu Francie se stále nedaří dostat pod kontrolu. Boj s plameny komplikuje členitý a kopcovitý terén. Německo hlásí mimořádně tragický červen. Kvůli vysokým teplotám zaznamenalo až 99 utonutí. To je podle oficiálních údajů rekordní počet od roku 2003, kdy si vlny veder vyžádaly 107 životů. O nových číslech píše agentura AFP. Většinu obětí v současné tragické bilanci tvoří mladí lidé, převážně muži. 40 z nich bylo mladších 30 let. Karlovarský kraj na zkoušku otevře záchytku. Platí to do konce prázdnin pro všední dny pro protialkoholní záchytnou stanici v Sokolově. Po skončení Karlovarského filmového festivalu tak bude fungovat pouze o víkendech. Karlovarský hejtman Petr Kuby se změnu vysvětluje stížnostmi na dění v okolí záchytky.
2: Obdrželi jsme vlastně i dopis ze Sokolova, ten problém je opravdu velký. Proto jsme hledali možná řešení, ale de facto nic by nevedlo asi k tomu výsledku. Proto jsme se inspirovali ve zbytku republiky, kdy jsme zjistili, že třeba Český kraj má omezený provoz protialkoholní záchytné stanice.
1: Záchytka v Sokolově slouží obyvatelům celého Karlovarského kraje. Hejtmanství a zdravotnická záchranná služba víkendový provoz vyhodnotí do 31. srpna, pak se rozhodne, co dál. Šampionka Wimbledonu Linda Nosková prozradila, co ji nakoplo k výhře. Ke včerejšímu vítězství ve finále nad Karolínou Muchovou a k životnímu triumfu jí pomohla pauza před druhým a třetím setem. Poté, co ve druhé sadě nevyužila 5 matchbolů, si totiž při cestě na toalety všimla vystavených trofejí. Prý si řekla, že chce tu velkou. Během dne má od severovýchodu přechodně přibývat mraků, na východě a severovýchodě místy i přehánkových nebo dešťových. K večeru budou srážky i oblačnost mizet. Naměříme do 29 stupňů, na východě a severovýchodě bude jen kolem 22. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Jsou 3 minuty po 13. hodině. Zprávy jsou za námi. Od mikrofonu se hlásí Lenka Haluzová. Budu s vámi dneska celé odpoledne. Hodinu nám otevírá Lenka Filipová písničkou Za všechno může čas. La, la, la.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Krásnou neděli vám přeju. Eva Pilarová spolu s Evou Olmerovou právě dospívali písničku Znám tě. A za chvilku už budeme cestovat s Jirkou Kolbabou. Africké Timbuktu bylo zakázaným městem. Proč se tam nesmělo, tak to náš cestovatel objasní. Ale ještě předtím stihneme písničku z našeho letního kina. Bude to Tak, abyste to věděla. Od Karla Gotta a Valdemara Matušky zazněla ve filmovém muzikálu Kdyby tisíc klarinetů.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Krásné nedělní odpoledne s datem 12. července. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Hrajeme vám rádi a jen to nejlepší, co máme z let 60. až 80. V následujícím hudebním bloku to bude třeba písnička Ne pětku, ne od Josefa Melena. No ale teď už do světa čeká nás návštěva afrického města Timbuktu.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Když řekneme Timbuktu, tak většina z nás má pocit, že to zná, že to už někdy slyšela, ale v zápěti dojdeme k tomu, že vlastně nevíme úplně přesně, co to je a kde to je. Tak nám to vysvětli.
3: Máš pravdu, já byl na to mnoho let úplně stejně. Já jsem vnímal, že to jsou značky kde jakého výrobku a že je to zaměřeno na ten outdoor, na to cestování a že Timbuktu bude tedy něco opravdu bájného, taková meka cestovatelů. Ono opravdu meka cestovatelů to je. Timbuktu je město v takovém středním až trochu severním Mali, úplně na hranici se Saharou, musíme si uvědomit, velice opuštěné, nejvzdálenější. Říká se, že to je ten nejslavnější zapadákov na planetě. Docela pracně se tam dostává, protože tam nevede žádná silnice. Já jsem do Timbuktu musel přijet právě lodí.
2: Říkal jsi meka cestovatelů, pověstné místo, magnet a tak dále. Ale proč, čím je město Timbuktu tak slavné, tak pověstné?
3: Velmi správná otázka, protože bylo založeno v 11. století, ve 13. století až do 15. 16. se stalo velkým centrem islámské vzdělanosti a takzvaným zakázaným městem. Mělo podobný statut jako třeba Lhasa v Tibetu. A když se tam dostal Evropan, nevěřící muslim, tak byl v podstatě nekompromisně zabit, byl-li odhalen. A jsou neuvěřitelné statistiky, které hovoří o tom, že z prvních několika set Evropanů, kteří tam pronikli, a byli to třeba Němci, Rakušané, Italové, Španělé, Holanďané a podobně, byli skoro všichni zabiti, jenom tři to přežili. První informace z Timbuktu máme kolem roku 1828, 1830, to tam pronikli Heinrich Barth třeba a první takový odvážní cestovatelé, kteří byli převlečeni za Araby. A některým to ani nevyšlo. Při odchodu z Timbuktu byli třeba zabiti. Takže říkalo se vždycky, že dostat se do Timbuktu je relativně jednoduché, ale vrátit se z Timbuktu domů, to už umí jenom několik málo jednotlivců.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: písnička Vařili jsme kaši od Jiřího Helekala právě dozněla na Českém impulzu. No a pro vás už je připravená hudební dvojice. Budou to tentokrát písničky, které pojí rok vzniku a tím je 1977. Zazní Zdá se od Hany Zagorové a jako první pouštím Václava Neckáře s písničkou Potulný hráč. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Hudební dvojice
5: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písmu poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
3: Pěkné odpoledne. Loni policisty nejvíc zaměstnali podvody. Byly vůbec nejčastějším trestným činem, který vyšetřovali. Podle kriminalistů tvořili 11% celkové kriminality. Podvod byl zároveň také skutkem, kterých oproti roku 2024 nejvíc přibylo. Je to dané i tím, že pachatelé začali stále častěji podvádět na internetu. Podle výroční zprávy policie narostla meziročně kyberkriminalita o víc než 14%. V posledních letech navíc stoupá každoročně. Sněmovna rozhodne o návratu EET. Schvalovat návrh na obnovení elektronické evidence tržeb má v nadcházejícím týdnu. Vláda si od vrácení systému znovu slibuje narovnání podnikatelského prostředí i dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Předloha bude čelit návrhu opoziční ODS na zamítnutí. Koaliční vláda pod jejím vedením obdobný systém zavedený před zhruba 10 lety a později pozastavený kvůli covidové epidemii od roku 2023 zcela zrušila. Občanští demokraté tvrdí, že kabinet vytváří ze všech podnikatelů podezřelé z daňových úniků a EET nepřiměřeně zatíží zejména malé živnostníky. V úvodním kole pak poslanci také posoudí zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Po odkladech se možná dostanou ke druhému čtení novely o rozšíření trestnosti neplacení výživného. Poslanci budou jednat už nejspíš jenom v úterý a ve středu. Potom jim začnou takzvané parlamentní prázdniny. Úžasný úspěch wimbledonské vítězky Lindy Noskové zahýbal celým sportovním světem. Snad největší radost mají na jejím rodném Valašsku. Tam žijí rodiče našeho nejúspěšnějšího tenisty posledních let Tomáše Berdycha.
4: Tomášův otec Martin neviděl celý zápas, jenom konec, sám totiž válí i po 70C na kurtech a včera získal na turnaji nedaleko Olomouce stříbro. Lindu vydával na vedlejším dvorci celou řadu let s tátou Drahošem i maminkou Ivanou v areálu ve Valašském Meziříčí.
5: Právě vedle nás, ona byla odmala velice šikovná a měla ne štěstí, ale byla šikovná, prostě udělal jí podmínky výborný, takže díky tomu se dostala tam, kam se dostala.
4: Oba kamarády, tátu Berdycha i tátu Noska, spojovalo řadu let také zaměstnání.
5: Tak s tatínkem se znám, udělal výpravči, já jsem dělal strojvedoucího, takže když jsem projížděl Vsetínem, tak jsme si kynuli.
4: Takže Berdych starší teď kyne kamarádovi znovu, třeba že jsou oba v penzi, samozřejmě nikoli v tenisové, a těší se na setkání na kurtech. S tenisem se prý nestárne.
3: Zítra čekáme sluníčko i mraky, ty ale přinesou přehánku jen výjimečně na severovýchodě a severu území. Naměříme do 31 stupňů. Na severovýchodě bude o něco chladněji, kolem 24. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Pěkné nedělní odpoledne přeju, zprávy ve 2 hodiny jsou za námi, s vámi je Lenka Haluzová a hodinu nám otevře písnička Nejkrásnější sen od Kardinálu. Příjemný poslech.

Jestli budem žít svý milenky a ženy, pak půjdem políbit. A když se zeptají hrdino, co dělal za války, no flákal jsem se skvérem a louskal vojáky. Ha!

0: Hezkou neděli. Na Českém impulzu právě dozněla písnička Stoletý stařec od Dalibora Jandy. A za chvíli už přidáme náš tradiční tip na pěkný výlet. Pojedeme na zámek do severočeského Duchcova. Kolik se tady dozvíme o nejznámějším milovníkovi, tak to se dozvíte za chvilku v pořadu Máme Česko rádi. Předtím ale písnička z našeho letního kina, bude to pohádková písnička z pohádky Zlatovláska. Dnes mě loďko zpívá Petr Štěpánek.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: krásnou neděli s datem 12. července vám přeju. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, kde hrajeme jen to nejlepší z let 60. až 80. Jiří Štědroň bude za chvíli zpívat písničku Barbara, ale ještě předtím jdeme na výlet. Hana Kracíková se vydává po stopách Giacoma Casanovi.
1: Máme Česko rádi.
2: Abychom při přípravě Máme Česko rádi nepropadli stereotypu, vyměníme si dnes s Mirkem Tausigem z Pražského klubu českých turistů role. Takže ho vítám na telefonu a bez otázky předávám slovo.
3: Hezký dobrý den, Hanko. Tak dnes začnu hádankou. Co se vám vybaví, když se řekne Duchcov?
2: Casanova.
3: No jo, správně. Giacomo Casanova. A kdo to byl?
2: No, na zámku Duchcov knihovník.
3: Vy se nějak vytáčíte. Byl to také proslulý milovník žen a diplomat, prý i špion a také psal. A 13 posledních let svého života tento Ital prožil na Duchcově na Teplicku. A proto tu má své muzeum.
2: A co je v něm za exponáty?
3: No, rovnou celé pokoje, včetně Casanovy ložnice. Jeďte na Duchcov a když si vyberete dobrý termín, může se tu konat nějaká z akcí zaměřených na Casanovu. Klid naopak najdete ve zdejší knížecí zahradě.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu a jdi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jiří Schillinger právě dospíval na Českém impulzu písničku Simsalabim. Přeju vám krásné nedělní odpoledne. Blíží se nám 15. hodina, ale před zprávami si ještě budeme hrát a připravená už je pro vás i Impulzovic krabička. Vybíral Petr Janda a vybral si je marnivou sestřenici od Jiřího Suchého. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Na Suchý Mašlitrovej jsem byl poprvé v pražské městské knihovně na představení Člověk z půdy. Šli jsme tam s celou třídou z gymnázia. A pak v roce 63 nás Suchý v semaforu dokonce angažoval. Tam jsem viděl snad 50krát představení Jonáš a Tingle Tangle. Tak strašně se mi to líbilo. V té době už byla Marnivá sestřenice dávno hitem. Suchý totiž naznačil už v roce 1960.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. Hasiči ve Zlíně jsou v baťovském továrním areálu čtvrtým dnem. Stále zasahují po požáru výškové budovy, jejíž část se zřítila. Trosky budovy stále skrápějí hadice celkem 6 jednotek. Mluvčí hasičů Pavel Řezníček řekl, že jim práce komplikuje fakt, že se k doutnajícím sutinám nesmí přiblížit.
2: Tím, že je to zasaženo pod těma sutinama, tak se to strašně těžko prolévá. A tím, že vlastně pořád dodržujeme bezpečnostní vzdálenost stanovenou statikem, tak se k místu úplně nedostaneme, aby jsme to rozhrabali. Takže uvidíme, co se nám podaří do zítřka. Během zítřka by měla proběhnout další jednání o dalším postupu.
1: 11-patrová budova hoří od čtvrtečního rána. Postupně se na dvou místech zřítila. Stále stojí její necelá polovina. I ta ale bude muset k zemi. Bílinská kyselka a další podkrušnohorské minerálky čeká záchrana. Krachujícího výrobce převezme nová firma.
3: Pro firmu, která je v konkurzu a díky krizovému managementu konečně dobře hospodaří, tak přichází nový začátek. Společnosti Kofola a Investgate se chtějí do budoucna postarat o bílinskou kyselku, Zajčickou hořkou, Rudolfův pramen a Excelsior. To je aktuální produkce stáčíren v Bílině a Mariánských Lázních. Práci pod novými majiteli má mít jistou několik desítek zaměstnanců. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: K dalšímu útoku medvěda na člověka došlo v obci Závažná Poruba v okresu Liptovský Mikuláš. Muž pracoval večer před svým domem, když mu medvěd vyskočil na záda a svalil ho na zem. Podle serveru Novinky.cz muž vyvázl jen s lehkým zraněním. Tenisový svátek jde do svého finále. Duelem dvou nejvýš nasazených hráčů, Itala Sinera a Němce Zvereva, dnes vyvrcholí tenisový Wimbledon. Utkání začne v 5 hodin odpoledne. I zítra bude převažovat polojasno, místy bude oblačno, to pak naměříme teploty kolem 24, při slunečné obloze bude 27 až 31 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Zprávy v 15 hodin jsou za námi, děkujeme za ně do redakce zpravodajství. Já jsem Lenka Haluzová a budu vám celé nedělní odpoledne hrát ty největší české a slovenské hity 60. až 80. let. Hodinu nám otevírá Jitka Zelenková písničkou Mít svůj kom.

0: písnička s Luisem právě dozněla na Českém impulzu. Posloucháte Rádio pro radost ze života. Pokračujeme v našem víkendovém hlasování. Kvůli alkoholu bývají na svatbách největší trapasy. Snoubenci často množství alkoholu právě z tohoto důvodu omezují. Jste pro svatbu bez alkoholu? Hlasujte v naší anketě na Facebooku na adrese www.facebook.com/český impuls a nebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Teď pro vás bude zpívat Karel Gott pohádkovou písničku Včelka Mája.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český

0: Krásnou neděli s datem 12. července vám přeju z Českého impulzu. Hrajeme vám rádi a jen to nejlepší, co máme z let 60. až 80. a připravujeme i hudební dvojici. Budou to automotopísničky, protože v tento den v roce 1971 se začalo jezdit na prvním úseku dálnice D1. Měřil 21 kilometrů a vedl z Prahy do Mirošovic. Jaké dvě automotopísničky to budou, se dozvíme za chvíli. Předtím si užijte třeba píseň Nálada je výborná.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Písnička Ruce vzhůru, lásko vzdej se právě dozněla na Českém impulzu. Pro vás už je nachystaná hudební dvojice, jsou to automoto písničky. Zazní Jezdím bez nehod od Milana Chladila a jako první Řidič má tvrdý chléb od Ladislava Vodičky. Hezký poslech.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Hudební dvojice
4: a neb ve dvou se to líp táhne.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volan, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při kruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když se smí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.

Dva roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koly, kličkují mezi výmoly. Přítím se jako drak, však

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezký den. Hasební práce ve Zlíně neberou konce. Hasiči už čtvrtým dnem zasahují na místě schořelé výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Od večera tu pracuje 6 jednotek, které dál skrápějí proudy vody, trosky budovy. K doutnajícím místům se z bezpečnostních důvodů nemůžou přiblížit. Lokalita je stále ohraničená páskami. O zpřístupnění některých ulic se bude jednat zítra dopoledne. Uzavřené tak zatím zůstávají i instituce v okolí. V Třemošnici jdou s dobou. Ve městě na Chrudimsku se v září otevře studijní obor pro práci s drony. Střední odborná škola a střední odborné učiliště technické studenty připraví na práci s moderními technologiemi. Maturitní čtyřletý obor je seznámý s elektrotechnikou, programováním nebo leteckým právem. Dojde ale i na praktický výcvik pilotáže dronů a zpracování získaných dat. Škola spolupracuje s výrobci těchto strojů a s veřejnou správou, kde studenti můžou absolvovat odbornou praxi. Romantický zámek Žinkovy na Plzeňsku nabízí nové prohlídkové okruhy. Loni ho koupili lázně Poděbrady a po letech otevřeli pro turisty.
2: Žinkovy jsou údajně největším soukromým zámkem v Česku. Okruh Vznešené patro představuje reprezentační srdce zámku, který vlastnili například rody Lobkoviců, Harachů i plzeňští průmyslníci Škodové. Intimnější pohled na každodenní život obyvatel nabízí okruh šlechtické komnaty. Ukazuje soukromé pokoje nebo koupelny. Památka po desetiletí sloužila k rekreaci odborníků. Přesto se z interiérů mnohé zachovalo. Opravená jsou dvě ze tří křídel. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Žinkovy.
1: Tenisový Wimbledon dnes vyvrcholí mužskou dvouhrou. Ve finále se utkají dva nejvýš nasazení hráči, Ital Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev. Sinner se pokusí v All England Clubu obhájit loňský titul. Utkání začne v 17 hodin. Zítra nás čeká teplo a poměrně slunečno. Očekáváme 27 až 31 stupňů. Tam, kde se udrží oblačné nebe, bude kolem 24.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásnou neděli, je krátce po 16. hodině, zprávy jsou za námi, před námi je hodina plná zábavy v podobě těch nejlepších scének z minulého týdne, ale ještě předtím trocha muziky, první písnička, kterou po 16. hodině pustím, je Hvězdičko blízkavá od Petra Nováka a skupiny George and the Beethovens.

hladnější než peří černých vren. Stádo koní bez odechu bádí, jako uragán, jako uragán. Žhavé slunce řeže v ramenou, každý paprsek má tisíc hren. Se svým stádem pustou zemí letím, jako uragán,

zvedá k nebi ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek, dartek, písek obočí, omývá od nespočetných ren. Se svým stádem pustou zemí letím, jak uragán.

0: Pěknou neděli, právě dozněla písnička Uragán od Valdemara Matušky. Vy posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, já vám přeju krásné nedělní odpoledne. Teď se společně trošku pobavíme. Karel Šíp vybírá herce do svého nového filmu. Ke konkurzu dorazí i Jaroslav Uhlíř. Připomeneme si legendární televizní pořad Šaráda.
1: Tak koho pak tam máme dál?
2: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
1: To už jsou dneska skoro všichni. Co o něm víme?
2: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
1: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, takhle sem pošlete, OK?
2: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.

0: Dobrý den, pane režisére.
1: Servus, Uliš. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
0: Hrál ve dvou vašich filmech.
1: Ve dvou, OK.
0: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
1: Ah. OK, OK. Celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
0: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
1: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
0: A rejžo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já? A.
1: Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
0: Aha, poslanec, takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
1: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň, tak to zkus.
0: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Vždyť já neznám scénář, neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
1: Stranu zase. Scénář. No. Počkej, teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období. No nečumujíš, co ti to říkal, rozumíš, platí to Američani, je to za dolary, tak chtějí mít v tom filmu, který u nich nejsou možný věci, rozumíš, který sami neznají, no.
0: A co mám teda dělat?
1: Klid, klid. OK? Situace. Z mýho bijáku, hele, ty sedíš jako v parlamentu, pojď, neboj se toho, sedíš v parlamentu. Máš to?
2: Mám.
1: Tak, jseš z hůru teda, jo? Jseš z hůru. Hele, a action, a teďka se chceš jako přihlásit o slovo. Udělej to. Co to je?
0: To je písmeno D.
1: Ale to je špatně. Ty musíš udělat T. Písmeno T, jakože máš technickou poznámku.
0: Ale já dělám D, jakože mám debilní poznámku.
1: To se tam ale přeci dopředu nikdy nenahlašuje. Ty musíš udělat T, jakože máš technickou poznámku. Pak už může být klidně debilní. Kdyby se každá debilní poznámka dopředu nahlašovala,
0: tak by bylo v parlamentu ticho jak v kostele.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvíli nás čeká povídání režiséra Zdeňka Trošky. Zavzpomíná na natáčení legendárních filmů Slunce, seno. A ještě předtím si budeme trošku hrát. Čeká nás třeba písnička Spěchám od Hany Zagorové.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: Krásné nedělní odpoledne na Českém impulzu. Právě dozněla písnička Showman od Michala Davida. No a my jdeme na další porci zábavy. Režisér Zdeněk Troška musel při natáčení trilogie Slunce seno skloubit výkony hoštických babek a profesionálních herců.
1: Mysleli si, že přijdou nějaký herci z Prahy, na vsi, že se hrajou divadlo, nikdo to nafilmuje takhle a hotovo 20. A film se dotí po kousíčkách na přeskáčku. Máte konec, začátek, prostředek, takhle a takhle a takhle. Vůbec nevěděli ty babky, která bije. Nejmladší byl asi 82 a nejstarší 94, tak se dovedete představit, co to bylo za světu. Jenom z Jirka, nic nad ničím nepřemýšlejte, dělejte jenom, co já vám řeknu. Tak babky koukaly, to byla ta Kelišová, to byla vzdálená příbuzná moje, ještě na vyzmačené strany, ta teta. Tak taky říká, Ježíš Maria, tohle to je divný film. Žádný děj to nemá, tam jdeme po hřbitově a nic, pak čumákujeme u hasičárny, taky nic, pak zase u kravína, no to bude blbej film, ježi, a letěla ta naší babička, říkala, Martičko, nic vezlim, ale ten váš kluk to vůbec neumí, holka. A babička říká, Ježišmarja, jakž to? On říká, hele, holka, my takhle tohleto tamhle, žádný děj to nemá. Babička říká, boje můj svatej, v té Praze nemají drobátko rozumu, takový aparát věří našemu klukovi. On to neumí, že to zkazí a zavrou do kriminálu. Takže takhle to bylo. Můžu vám říct, že opravdu ta práce byla strašlivá, protože tam je třeba scéna, kdy sedí, na jedné straně stolu sedí ta Kelišová, na druhé straně sedí Růžičková a povídají si spolu. To se točí tak, že se nejdřív zasvítí jedna půlka místnosti, kde třeba sedí ta Kelišová a natočí se všechny záběry tím směrem. To znamená otázky, odpovědi, příchody, odchody, všecko. Pak se to zruší, kamera se dá na tu stranu, kde se dělá ta Kelišová, zasvítí a upraví se druhá část té dekorace, kde sedí ta Růžičková a točí se zase ta Růžičková. A vesřičně se to všecko prostříhá mezi sebou. To znamená, že ty dvě ženský spolu třeba u toho stolu vůbec nemusí sedět. Někdy tam je jedna, někdy jindy tam je ta druhá, pak se to dá dohromady a vy máte pocit, že oni se spolu povídali a vůbec se tam nesetkali. To byl právě ten případ. Pateta, tady si sedněte, Kelišovej. A koukejte na mě, tady na Helenku, jako. A když je Helenka? Jepano, není tady. No to vidím, že tady není. A když je, jepano, není tady, budete to říkat mě. A což bych to říkala tobě, když to mám říkat Heleně? Jepano, říkám, Helenka tady dneska není. Ježišmar, jak to, že tady dneska není? S kým já to budu povídat? Jepano, vám říkám, se mnou si to budete povídat. Budete to říkat mě? No jo, ale to ty lidi poznají v tom biografu, že to není Růžičková, že si to ty. Jepano, ale já tam nebudu. Divnej film, tohle to je blbý, tohle to já. Já se jí budu povídat. Říkejte to, mě teta, jako já bych byla ta Růžičková. Už se hned letěla za babičkou žalovat, hele holka. Já tam hraju s Růžičkovou, on tam vůbec není. Jeba teta, s Helenou to budeme natáčet zítra. Já ale zítra nemůžu, já jdu doktorovi, já jsem vám to říkala. Já vás zítra ale potřebovat nebudu. Já to budu točit s Helenou, bude mluvit s vámi Helena, jako jak se mnou může mluvit, když budu u doktora. Takže stejně se mi to nevysvětlili nikdy, můžu vám říct, že s nima práce obrovská. Svatou trpělivost musíte mít a největší for byl, když byla premiéra ve Volini a na to pódium nastoupila celá ta světa těch herců, jsme se klaněli, děkovali, lidi tleskali před filmem. Kelišová tam přišla, měla šaty z Krimplenu, kabelku z Tuzexu, se klaněla, lidi tleskali, mávali, ona plakala, říkala, tak jak to znala z filmu, z televize, se klaněla, pak šel film a jak film skončil, tak jsem viděl, jak proti mě rozběhla s pěstičkou hrotelka, počkej ty kanta, ještě chytím. Ježišmarja, jakou já to hraju svini v tom filmu? No to svět neviděl, tohleto, Krista pána, co si lidi o mě pomyslí, nejčko, že jsem taková i v životě, taková ale drbná pomlouvačná já, která se nikoho nevšimne. Na nikým se ani nevohlídnu, na nikoho se ani nepodívám. Hele, hele, Mariana, hele, kam to se táhne, hele, hele, hele. To byla přesně ona, jo. Ta nemusela vůbec nic hrát, já jsem přesně věděl, koho si obsazuju do toho filmu.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Česko vyslalo do Francie druhý vrtulník. Na jihu země pomůže s hašením požárů. První stroj odletěl už v pátek a má tak za sebou den nasazení. Druhý vrtulník by měl na místo doletět během dnešního odpoledne. Posádku i v tomto případě tvoří 7 lidí, piloti, technici a hasiči. Na X o tom informuje ministerstvo vnitra. Pár dešťových přeháněk bylo jako nic. Sucho na východě Moravy pokračuje. Znát je to například na záhonech tamních zahrad.
2: Touto dobou už prakticky vždycky pilní pěstitelé ze Slovácka, Hané nebo Valašska ve velkém sklízeli rajčata, okurky, kedlubny, salát, rané brambory a mnoho dalšího. Teď v suchu protkaném pouhými 3-4 deštíky se stále nedaří plodům dozrávat. Třeba že zalévači neumdlévají a jedou, pokud vůbec mají vodu, o 106. Takže se zatím zvyprá. Tahle půdy nezralé výpěstky nesklízejí, ale to vůbec nevadí sanči zvěři. Nemáte-li oploceno, předčasně sklízí ona. Jančara, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: Železniční trať na západě Německa se po 2 dnech otevřela. Mezi Düsseldorfem a Kolínem nad Rýnem byla uzavřena od pátku kvůli požáru. Úřady událost vyšetřují jako možnou sabotáž. K činu se totiž přihlásilo krajně levicové komando Angry Birds. Píše to agentura DPA. Železniční společnost Deutsche Bahn informovala o rozsáhlých škodách. Německé dráhy večer uvedly, že se podařilo opravit kabely zničené ohně. Vlaky včetně dálkových spojů už místem jezdí bez omezení. České volejbalistky na závěr letošní Ligy národů bodovaly. Porazili Francii 3-2 na sety. V rozhodujícím tiebreaku postupně odvrátili 4 mečboly a pak vyhráli 20-18, když proměnili svou druhou šanci na ukončení zápasu. Celkem tak Češky v této sezóně získali v elitní reprezentační soutěži 16 bodů. O 2 body tak překonali výkon z loňské premiéry. V neúplné tabulce jim patří 10. místo. Zítra bude převažovat polojasno s teplotami 27 až 31 stupňů. Na severu a severovýchodě bude oblačno, výjimečně i zaprší a naměří tam kolem 24. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Je lehonce po 17. hodině, přeju vám krásnou neděli. Teď je pro vás připravená písnička Prázdný expres od Nadi Urbánkové. Já jsem Lenka Haluzová, hezký poslech. Prázdný.

0: Písničku Víc než přítel právě dospíval Karel Černoch spolu s Filipem Brabcem. Vy posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se večer, možná byste se rádi podívali na nějaký pěkný film, tak Saša Hemala pro vás listuje televizním programem, svoje tipy už za pár chvil poví. Předtím ale ještě stihneme několik písniček, třeba Cesty lásek od Marcely Holanové.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vrážčitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát,

0: zlý svědomí, lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane. Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit.

0: dobu Reed se svojí bandou pil. Ten Reed jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako léna. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salonu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařík spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.
3: Hezkou neděli s datem 12. července vám přeju z Českého impulzu. Připravujeme pro vás další porci těch nejlepších českých a slovenských písniček z 60. až 80. let. V následujícím hudebním bloku zazní třeba Osmý den od skupiny Olympic, ale teď už Alexandr Hemala a jeho televizní tipy.
4: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
5: Minulou neděli, jestli si pamatujete, trhal malý Vašek velrybě stoličku a tak musí zákonitě následovat, jak dostat tatínka do polepšovny. Celá rodinka, co se sešla, se chystá na dovolenou, kterou si ale každý představuje docela jinak. Pro podnikavého Vaška ale bude to nejlepší v nalezeném dědečkovi. Jak dostat tatínka do polepšovny, ČT1 2010. Zdatnou konkurenci ale může tato komedie najít ve slovutném snímku o vesničce Střediskové. Též nás čeká pohled do malebné české krajiny, a to očima vesnického doktora v podání Rudolfa Hrušinského. Kochat krajinou se začíná na Primě ve 2015. Všude ale nevládne tak pohostinná atmosféra. Tak třeba na Nově vychází paní Zdena Provazníková v pantoflích před svůj dům v malé šumavské vsi a od té chvíle ji už nikdo živou nespatřil. To už jsme v ději pokračování Policie Modrava s názvem Žena, která odešla před obědem. Na Nově ve 2020. Přeji hezký nedělní večer.
4: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: bude cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Ta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Právě dozněla písnička Polibek od Hany Zagorové, Petra Kotvalda a Standy Hloška. Blíží se nám pomalu, ale jistě 18. hodina. Do zpráv v celou pustím třeba ještě Dalibora Jandu s písničkou Padá hvězda. Mezi 19. a 20. hodinou se pak můžete těšit na country, folk a trampské písničky. Já, Lenka Haluzová, se s vámi pro dnešek loučím. Budu se těšit zase příští víkend. Mějte krásný zbytek neděle. Za týden naslyšenou.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Když jde blizá.

pro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil. A jen 10

Jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koník už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůně už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno sem. Tak se nocí probíjí z láhve brandy

se světla zaplály. To mý oči hledali. Podíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát. Proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký den. Na severu Slovenska došlo k dalšímu napadení člověka medvědem. Zvíře napadlo muže, který pracoval před svým domem. Vyskočilo mu na záda a povalilo ho na zem. Jak dnes napsal server noviny SK, muž utrpěl lehčí zranění. Incident se odehrál v obci Závažná Poruba v okrese Liptovský Mikuláš. Úřady vyzvaly obyvatele i návštěvníky k maximální ostražitosti. Doporučují vyhýbat se pohybu o samotě, hlavně brzy ráno nebo pozdě večer. Když už se člověk s medvědem potká, má zachovat klid, nepřibližovat se a kontaktovat tísňovou linku. Otevření pláže u přehrady v Liberci se oddaluje. Nejdřív se tam lidé dostanou až ve druhé polovině srpna. Radnice původně počítala s jejich otevřením v červenci. Pláž je nepřístupná kvůli revitalizaci okolí liberecké vodní nádrže Harcov. Její modernizace po 3 letech skončila, teď se musí odstranit nedodělky. Bílinská kyselka a další podkrušnohorské minerálky čeká záchrana. Krachujícího výrobce převezme nová firma.
2: Pro firmu, která je v konkurzu a díky krizovému managementu konečně dobře hospodaří, tak přichází nový začátek. Společnosti Kofola a Investgate se chtějí do budoucna postarat o bílinskou kyselku, zajčickou hořkou, Rudolfův pramen a Excelsior. To je aktuální produkce stáčíren v Bílině a Mariánských Lázních. Práci pod novými majiteli má mít jistou několik desítek zaměstnanců. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Aukční síň Sotheby's bude dražit Tyrannosaura Rexe. Vzácná kostra dinosaura dostala jméno Gus. Našla se na soukromém pozemku v jižní Dakotě. Skelet je podle expertů dobře zachovaný. Podle popisu kostra patřila velmi silnému, dobře stavěnému, dospělému jedinci. Vyvolávací cena je v přepočtu 400 milionů korun. I zítra bude převažovat polojasno, místy bude oblačno, to pak naměříme teploty kolem 24, při slunečné obloze bude 27 až 31 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Lojzo! Hej! Lojzo!
2: Ano, Lízinko?
1: Dojdeš pro vodu?
2: Už běžím.

0: jenže brousek je suchý, mrázo, mrázo, jenže brousek je suchý, mrázo, suchý.
1: Taky na moč, jojzo, jojzo, jojzo, taky na moč, jojzo, jojzo, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, mrázo, řekni čím.
1: Zkus vodu, jojzo, jojzo, zkus vodu, jojzo, jojzo, ten si vodu.
0: A v čem ji mám přinést, jojzo, jojzo, a v čem ji mám přinést, jojzo, řekni v čem.
1: No vem si větro.
0: Vědro má ve mně díru. Vědro má ve mně díru.
2: Český impuls.

oči do kořán a v těch očích tání vešel jsi do mých bran, já tě pozval dál, jenže od těch chvil

0: Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: A holubicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až uráží.

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Hasiči ve Zlíně jsou v baťovském továrním areálu čtvrtým dnem. Stále zasahují po požáru výškové budovy, jejíž část se zřítila. Trosky budovy stále skrápějí hadice celkem 6 jednotek. Mluvčí hasičů Pavel Řezníček řekl, že jim práce komplikuje fakt, že se k doutnajícím sutinám nesmí přiblížit.
2: Tím, že je to zasaženo pod těma sutinama, tak se to strašně těžko prolévá. A tím, že vlastně pořád dodržujeme bezpečnostní vzdálenost stanovenou statikem, tak se k místu úplně nedostaneme, aby jsme to rozhrabali. Takže uvidíme, co se nám podaří do zítřka. Během zítřka by měla proběhnout další jednání o dalším postupu.
1: 11-patrová budova hoří od čtvrtečního rána. Postupně se na dvou místech zřítila. Stále stojí její necelá polovina. I ta ale bude muset k zemi. Česko vyslalo do Francie druhý vrtulník. Na jihu země pomůže s hašením požárů. První stroj odletěl už v pátek a má tak za sebou den nasazení. Druhý vrtulník by měl na místo doletět během dnešního odpoledne. Posádku i v tomto případě tvoří 7 lidí, piloti, technici a hasiči. Na X o tom informuje ministerstvo vnitra. Železniční trať na západě Německa se po dvou dnech otevřela. Mezi Düsseldorfem a Kolínem nad Rýnem byla uzavřena od pátku kvůli požáru. Úřady událost vyšetřují jako možnou sabotáž. K činu se totiž přihlásilo krajně levicové komando Angry Birds. Píše to agentura DPA. Železniční společnost Deutsche Bahn informovala o rozsáhlých škodách. Německé dráhy večer uvedly, že se podařilo opravit kabely zničené ohně. Vlaky včetně dálkových spojů už místem jezdí bez omezení. České volejbalistky na závěr letošní Ligy národů bodovaly. Porazili Francii 3-2 na sety. V rozhodujícím tiebreaku postupně odvrátili 4 mečboly a pak vyhráli 20-18, když proměnili svou druhou šanci na ukončení zápasu. Celkem tak Češky v této sezóně získali v elitní reprezentační soutěži 16 bodů. O 2 body tak překonali výkon z loňské premiéry. V neúplné tabulce jim patří 10. místo. Zítra bude převažovat polojasno s teplotami 27 až 31 stupňů. Na severu a severovýchodě bude oblačno, výjimečně i zaprší a naměří tam kolem 24. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

také vtipy mě nikdy neužila. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocknul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí, nic tak jak odvaha chlapa neozlobí. Dva dny jsem ju hledal, dva dny byla k nenalezení.

Za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě dele čekám, ne?

soli, třeba sa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi ho předával, praví dobře si Juskovi.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7. Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký den. Bílinská kyselka a další podkrušnohorské minerálky čeká záchrana. Krachujícího výrobce převezme nová firma. 4 tuny borůvek padly na letošní borůvkobraní v Borovanech. Školní jídelna ve městě na Českobudějovicku navařila 10 000 kynutých knedlíků s borůvkovou omáčkou zvanou žahour. K mání ale bylo vedle třeba borůvkových koláčů i borůvkové víno nebo pivo. Na jubilejní 20. ročník slavností do Borovan dorazilo na 13 000 lidí. Název města Borovany je spojený s borovými lesy, kde právě borůvky rostou. Vysoké teploty mají ve Francii dopad i na výrobu elektřiny. Francouzská společnost EDF podle médií oznámila, že kvůli meteorologickým podmínkám nechala odstavit 3 reaktory jaderných elektráren. U dalších 8 pak nechala snížit výkon. Francie čelí 3. vlně veder od začátku roku. Úžasný úspěch wimbledonské vítězky Lindy Noskové zahýbal celým sportovním světem. Snad největší radost mají na jejím rodném Valašsku. Tam žijí i rodiče našeho nejúspěšnějšího tenisty posledních let, Tomáše Berdycha.
2: Tomášův otec Martin neviděl celý zápas, jenom konec. Sám totiž válí i po 70. na kurtech a včera získal na turnaji nedaleko Olomouce stříbro. Lindu vydával na vedlejším dvorci celou řadu let s tátou Drahošem i maminkou Ivanou v areálu ve Valašském Meziříčí.
3: Právě vedle nás, ona byla odmala velice šikovná a měla ne štěstí, ale byla šikovná, prostě udělali jí podmínky výborný, takže díky tomu se dostala tam, kam se dostala.
2: Oba kamarády, tátu Berdycha i tátu Noska, spojovalo řadu let také zaměstnání.
3: Tak s tatínkem se znám, udělal výpravčí, já jsem dělal strojvedoucího, takže když jsem projížděl Vsetínem, tak jsme si kynuli.
2: Takže Berdych starší teď kyne kamarádovi znovu, třeba že jsou oba v penzi, samozřejmě nikoli v tenisové, a těší se na setkání na kurtech. S tenisem se prý nestárne. Jan Čadá, Rádio Impuls, Valašsko.
1: Zítra bude převažovat polojasno s teplotami 27 až 31 stupňů. Na severu a severovýchodě bude oblačno, výjimečně i zaprší, a naměří tam kolem 24. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.
1: Já už co batole, rád jezdil na kole.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

písničku už stokrát přes.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Měl jsem rád Blaška jak svojho synka. Z jedného hrnka jsme kafe pili. Vymetli jsme kina, takoví jsme byli. A žádnou srandu jsme neskazili. Žizeň jsme hasili v knajpě na nadráži. A jak byl v ráži, jak už ho měl. Do jedné tlápy chytnul dva chlápy. A i do lochu bych místo něho šel. Loni se u nás povyšovalo na vyšší místa, za vyšší plat. To se robí vždycky, automaticky, jak který si chachar zdrhne na západ. Za ten den pluvnul by jsem si do ksichtu, bo jsem se zdržel u jedné ženy. A jak jsem po absenci přišel na šichtu, tak už byl Blažek povyšený. Tým pádem Blažek mi včel robí šéfa. Tuž to je trefa, tuž to je gol. Tuž to je drama, takový fláma. Ulice máma, otec alkohol. Dejte se všetci přejeď rychlíkem. Kozla zahradníkem jste zrobili. A pytláka hajnem. A zloděja tajnem, to jste se pěkně vybarvili. Teď je to gauner a svině zprosta, duševně silně zakřiknuty.

od jisté doby. Nemám rád Blažka, k svatku mu ruku nepodám. A jak na mopedu, přes kaluž pojedu,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Hasiči stráví v Baťovském areálu ve Zlíně další noc. Dohlížejí na doutnající trosky výškové budovy, kterou ve čtvrtek ráno pohltily plameny. V pondělí se bude řešit uvolnění ulic v okolí, které zůstávají zavřené kvůli bezpečnosti. Hasiči dnes uvedli, že při zásahu je limituje ochranná zóna, kterou jim vytyčil statik. Blíž k doutnajícím troskám zbytku budovy se tak nemůžou dostat. Večer v troskách našli další ohnisko, takže na místo přesunuli automatické hasící monitory. Na místě zůstává stále 6 jednotek. V pondělí ráno se budou střídat. Kvůli požáru v Baťovském areálu je od čtvrtka zavřená i budova 21, Baťův mrakodrap, ve které sídlí krajský a finanční úřad. Omezený je i provoz některých dalších pracovišť v budovách 22 a 15. Osobních bankrotů ubývá. V letošním prvním pololetí zkrachovalo přes 7,5 tisíce lidí. Meziročně je to o 7% míň. Podle analytičky Věry Kameníčkové jde o dobrou zprávu.
2: Úvěry domácností na spotřebu sice rostou poměrně svižně, platební morálka lidí se však zlepšuje. Počet osobních bankrotů tedy letos mohl být nižší než v roce 2025, nebude to však platit pro všechny kraje.
1: Počet osobních bankrotů stoupl ve třech krajích, nejvíc ve Středočeském, pak Karlovarském a Plzeňském. Die pod Novými Mlýny je pod dohledem odborníků. Situace v řece se podle povodí Moravy nelepší. V noci na neděli kleslo množství kyslíku ve vodě nad jezem v Bulharech na nulu. Povodí Moravy o tom informovalo na webu. Větší úhyny ryb zatím rybáři nezaznamenali. Problém způsobuje velká masa sinic v dolní nádrži Nové Mlýny, která v noci kyslík spotřebovává a zároveň produkuje toxiny, které jsou pro ryby nebezpečné. Povodí na základě rozhodnutí vodoprávního úřadu proto snižuje přítok do zámecké Die, aby se snížil přísun biomasy se sinicemi. V případě zhoršení povodí nainstaluje další norné stěny v Bulharech a nad Břeclaví. Bratislava, Nitra, Trnava a okolní satelity vysávají mladé z celého Slovenska. Zatímco tato města pod vidinou lepších příležitostí rostou, střed a východ země obyvatele ztrácí.
3: Mnohé města na Slovensku zápasí s odlivom lidí v produktivním věku, zatváraním škol či chýbajúcou ponukou práce. Mladí sa sťahujú nielen za školami či lepšími pracovnými príležitosťami na západ krajiny, ale najmä za vyššími platmi. Podľa štatistík pribudlo Bratislave za dekádu viac než 100 tisíc obyvateľov. Nešlo o narodené deti, ale čisto o migráciu z iných regiónov. Najvýraznejšia bola pri ľuďoch vo veku od 15 do 40 rokov. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Kajakář Josef Dostál dojel druhý na půlkilometrové trati na světovém poháru v Montrealu. Vylepšil tak třetí pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. Závody v Montrealu jsou důležitou součástí olympijské kvalifikace a také generálkou na srpnové mistrovství světa v Poznani. Na něm bude 33-letý Dostál útočit na třetí zlato z pětistovky za sebou a šesté celkově. V pondělí čekáme teplo a poměrně slunečno, převažovat bude polojasno s teplotami 27 až 31 stupňů, na severovýchodě bude oblačnosti víc s teplotami kolem 24.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Na druhém břehu řeky Olše žije Jacek. Mám k němu stejně blízko, jak on ke mně. Máváme na sebe z říční navigace, dva spojenci a dvě spřátelené země. Jak malí kluci hážem z břehů žabky, kdo vyhraje, má

Na mostě přátelství se tvoří dlouhé fronty všelikých věcí za všelikou cenu. Já mám však na to velmi úzké horizonty a Jacek velmi nenáročnou ženu. Týden co týden z říční navigace máváme na sebe chlapče hlavu vzhůru. Jak je to krásné moci vykašlat se na celní předpisy a na cenzuru. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na, na. Z Piastovské věže na nás mává kníže Měšek a směje se, až třepe se mu brada. Ve zprávách večer běží horký dnešek, aspoň se máme s Jackem o co hádat. On tvrdí svoje, já zas tvrdím svoje, a domluvit se někdy bývá marno. Tak spolu vedem pohraniční boje a v praxi demonstrujem solidárnost. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Na druhém břehu řeky Olzy žije Jacek, mám k němu stejně blízko, jak on ke mně. Máváme na sebe zříční navigace, dva spojenci a dvě spřátelené země. A voda plyne, plyne, plyne dlouhé věky, řeka se kroutí jako modrá šňůrka. A my dva hážem kachnám vprostřed řeky krajíčky chleba o dvou stejných kůrkách. A voda plyne, plyne, plyne dlouhé věky, řeka se kroutí jako modrá šňůrka. A my dva hážem kachnám vprostřed řeky krajíčky chleba od

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: U zpráv impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Česko poslalo do Francie druhý vrtulník. Stroj přiletěl na jejich země odpoledne a hned se dal do práce. Pomáhá s hašením požárů v okolí města Valence na jihu země. První vrtulník odletěl už v pátek. Na X o tom informovalo ministerstvo vnitra. Na jihu Francie se stále nedaří dostat rozsáhlé přírodní požáry pod kontrolu. O mezinárodní pomoc žádala Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie. Boj s požáry v okolí Valence je podle hasičů velmi problematický. Je tam značně členitý a kopcovitý terén. Nasazení asi 350 hasičů na zvládnutí plamenů nestačí. Českem vyslaný Black Hawk unese velký bambivak, díky kterému může během jediného schozu dopravit na požářiště skoro 3,5 tisíce litrů vody. Ve sněmovně se v týdnu dostane na EET. Od obnovení elektronické evidence tržeb si vláda slibuje dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Poslanci posoudí i zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Po odkladech se možná dostanou i k novele o rozšíření trestnosti neplacení výživného. Romantický zámek Žinkovy na Plzeňsku nabízí nové prohlídkové okruhy. Loni zámek koupili lázně Poděbrady a po letech se otevřel pro turisty.
2: Žinkovy jsou údajně největším soukromým zámkem v Česku. Okruh Vznešené patro představuje reprezentační srdce zámku, který vlastnili například rody Lobkoviců, Harachů i plzeňští průmyslníci Škodové. Intimnější pohled na každodenní život obyvatel nabízí okruh šlechtické komnaty. Ukazuje soukromé pokoje nebo koupelny. Památka po desetiletí sloužila k rekreaci odborářů, přesto se z interiérů mnohé zachovalo. Opravená jsou dvě ze tří křídel. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Žinkovy.
1: Německo hlásí mimořádně tragický červen. Kvůli vysokým teplotám zaznamenalo až 99 utonutí. To je podle oficiálních údajů rekordní počet od roku 2003. Tehdy si vlny veder vyžádaly v Německu 107 životů. O nových číslech píše agentura AFP. Většinu obětí v současné tragické bilanci tvoří mladí lidé, převážně muži. 40 z nich bylo míň než 30 let. Roky před padesátkou můžou být fajn, říká to dnešní oslavenec Vašek Jelínek. Zpěvákovi z kapely Lunetik je dnes 48 let. V našem ranním vysílání si svůj věk pochvaloval.
3: No to hrozně letí, hlavně s těma dětma. Myslím si, že rodina mě udrží v kondici, hlavně kluci, takže se cítím dobře. A vlastně jsem si vždycky říkal, že jako 50 letech už bude nějaký děda starý, že mi všechno bude bolet, občas teda jo, ale musím říct, že to jsou nejhezčí léta.
1: Kapela Lunetik na podzim chystá show v O2 Univerzu v pražské Libni, proběhne koncert 2. října. Králem tenisového Wimbledonu se stal Jannik Sinner. Stejně jako loni, italský tenista ve vyrovnaném finále zdolal Alexandra Zvereva po setech 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4. Získal první letošní a celkově 5. grandslamovou trofej. 24-letý Ital na trávě v All England Clubu ukončil letošní grandslamové trápení. Na Australian Open vypadl v semifinále, na Roland Garros dokonce už ve druhém kole. Přes den bude převažovat polojasno s teplotami do 31, naopak na severovýchodě bude oblačnosti víc, naměří tam kolem 24 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

už vyvětrá se dým mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledový.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls. Hrajeme vám na večírek.
1: Viděl jsem dnes dívku z Hermákové návsi, viděl jsem ji v bistru, upíjela džus. Viděl jsem dnes dívku

jendi, vždyť to tak dobře znáš. A hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou vstyč, co bylo dřív, je pryč.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Hasiči stráví v Baťovském areálu ve Zlíně další noc. Dohlížejí na doutnající trosky výškové budovy, kterou ve čtvrtek ráno pohltily plameny. V pondělí se bude řešit uvolnění ulic v okolí, které zůstávají zavřené kvůli bezpečnosti. Hasiči dnes uvedli, že při zásahu je limituje ochranná zóna, kterou jim vytyčil statik. Blíž k doutnajícím troskám zbytku budovy se tak nemůžou dostat. Večer v troskách našli další ohnisko, takže na místo přesunuli automatické hasící monitory. Na místě zůstává stále 6 jednotek. V pondělí ráno se budou střídat. Kvůli požáru v Baťovském areálu je od čtvrtka zavřená i budova 21, Baťův mrakodrap, ve které sídlí krajský a finanční úřad. Omezený je i provoz některých dalších pracovišť v budovách 22 a 15. Statisíce Čechů míří do Chorvatska. Jako každý rok vyhledávají pobřeží Jadranu. Reportér Michal Ransdorf zjistil, že nejvýhodnější může být cesta autem.
2: Svoboda vlastního vozu může rodinu vyjít až na 11 000 korun. Z Česka k Jaderskému moři se dá ale taky dostat celkem drahým letadlem nebo levnějším vlakem či autobusem. Poslední varianta láká opravdu nízkou cenou, která dokáže klesnout i na 8,5 tisíce. O pohodlí s rodinou bychom ale mohli pomlčet. Zpravodajský server Dnes.cz doporučuje i cestu vlakem. Z Ostravy přes Přerov a Břeclav až do chorvatské Rijeky jezdí 6x týdně přímá linka, která pro čtyřčlenou rodinu vyjde na necelých 12 000 korun. V ní se dá dokonce i vyspat. Spoj totiž jede přes noc a k moři dojedete v dopoledních hodinách. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Podvodníci cílí vedle běžných lidí i na velké firmy. Šéf jihočeské Motorikov Group Miroslav Dvořák takto ve své slévárenské firmě přišel o 2 miliony korun.
3: Přišla faktura s chybičkou a pak ten člověk, který tu platbu potvrzuje, aby jsme zaplatili, to přehlíd a ty peníze poslal. Hned jsme volali do té banky, aby se peníze vrátili. Ne, už to nefungovalo, ty přišli někomu a vůbec jsme nezjistili, kam přišli.
1: E-mail s prosbou o zaplacení přitom Dvořákově firmě přišel z běžné adresy, ze které běžně píše jeho dodavatel. Letošní rok je pro kyberšmejdy rekordní. Za první tři měsíce letoška okradli Čechy o 800 milionů korun. To je dvakrát víc než loni. Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále All England Clubu porazila 3-1 na sety trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa. 24-letý Sinner získal první letošní grandslamový triumf a pátý celkově. Kajakář Josef Dostál dojel druhý na půlkilometrové trati na světovém poháru v Montrealu. Vylepšil tak třetí pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. Závody v Montrealu jsou důležitou součástí olympijské kvalifikace a také generálkou na srpnové mistrovství světa v Poznani. Na něm bude 33-letý Dostál útočit na třetí zlato z pětistovky za sebou a šesté celkově. V pondělí čekáme teplo a poměrně slunečno, převažovat bude polojasno s teplotami 27 až 31 stupňů, na severovýchodě bude oblačnosti víc s teplotami kolem 24.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl.

nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: U zpráv impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Ve sněmovně se v týdnu dostane na EET. Od obnovení elektronické evidence tržeb si vláda slibuje dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Poslanci posoudí i zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Po odkladech se možná dostanou i k novele o rozšíření trestnosti neplacení výživného. Česko poslalo do Francie druhý vrtulník. Stroj přiletěl na jejich země odpoledne a hned se dal do práce. Pomáhá s hašením požárů v okolí města Valence na jihu země. První vrtulník odletěl už v pátek. Na X o tom informovalo ministerstvo vnitra. Na jihu Francie se stále nedaří dostat rozsáhlé přírodní požáry pod kontrolu. O mezinárodní pomoc žádala Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie. Boj s požáry v okolí Valence je podle hasičů velmi problematický. Je tam značně členitý a kopcovitý terén. Nasazení asi 350 hasičů na zvládnutí plamenů nestačí. Českem vyslaný Black Hawk unese velký bambivak, díky kterému může během jediného schozu dopravit na požářiště skoro 3,5 tisíce litrů vody. Na libereckém hejtmanství se budou prodávat regionální produkty. Samoobsluhu s nabídkou od místních řemeslníků i farmářů chtějí na krajském úřadě otevřít za 10 dnů. Hejtman Martin Půta počítá s tím, že bude plně automatizovaná.
2: Bude vlastně trochu testovací prostředí třeba pro obce, které mají zájem někde, kde nemají prodejny nebo je udržují v chodu jenom obtížně, tak tohle může být jedna z variant, jak zásobování obyvatel zajistit bez nároku na pracovní síly, které jsou v těch nákladech těch prodejen dlouhodobě to nejsložitější.
1: Prodejna v libereckém krajském sídle bude v provozu non-stop 24 hodin 7 dní v týdnu. Bratislava, Nitra, Trnava a okolní satelity vysávají mladé z celého Slovenska. Zatímco tato města pod vidinou lepších příležitostí rostou, střed a východ země obyvatele ztrácí.
3: Mnohé města na Slovensku zápasia s odlivom ľudí v produktívnom veku, zatváraním škôl či chýbajúcou ponukou práce. Mladí sa sťahujú nielen za školami či lepšími pracovnými príležitosťami na západ krajiny, ale najmä za vyššími platmi. Podľa štatistík pribudlo Bratislave za dekádu viac než 100 tisíc obyvateľov. Nešlo o narodené deti, ale čisto o migráciu z iných regiónov. Najvýraznejšia bola pri ľuďoch vo veku od 15 do 40 rokov. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Králem tenisového Wimbledonu se stal Jannik Sinner. Stejně jako loni, italský tenista ve vyrovnaném finále zdolal Alexandra Zvereva po setech 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4. Získal první letošní a celkově pátou grandslamovou trofej. 24-letý Ital na trávě v All England Clubu ukončil letošní grandslamové trápení. Na Australian Open vypadl v semifinále, na Roland Garros dokonce už ve druhém kole. Přes den bude převažovat polojasno s teplotami do 31, naopak na severovýchodě bude oblačnosti víc, naměří tam kolem 24 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: v jednu.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Hasiči stráví v Baťovském areálu ve Zlíně další noc. Dohlížejí na doutnající trosky výškové budovy, kterou ve čtvrtek ráno pohltily plameny. V pondělí se bude řešit uvolnění ulic v okolí, které zůstávají zavřené kvůli bezpečnosti. Hasiči dnes uvedli, že při zásahu je limituje ochranná zóna, kterou jim vytyčil statik. Blíž k doutnajícím troskám zbytku budovy se tak nemůžou dostat. Večer v troskách našli další ohnisko, takže na místo přesunuli automatické hasící monitory. Na místě zůstává stále 6 jednotek. V pondělí ráno se budou střídat. Kvůli požáru v Baťovském areálu je od čtvrtka zavřená i budova 21, Baťův mrakodrap, ve které sídlí krajský a finanční úřad. Omezený je i provoz některých dalších pracovišť v budovách 22 a 15. Statisíce Čechů míří do Chorvatska. Jako každý rok vyhledávají pobřeží Jadranu. Reportér Michal Ransdorf zjistil, že nejvýhodnější může být cesta autem.
2: Svoboda vlastního vozu může rodinu vyjít až na 11 000 korun. Z Česka k Jaderskému moři se dá ale taky dostat celkem drahým letadlem nebo levnějším vlakem či autobusem. Poslední varianta láká opravdu nízkou cenou, která dokáže klesnout i na 8,5 tisíce. O pohodlí s rodinou bychom ale mohli pomlčet. Zpravodajský server iDnes.cz doporučuje i cestu vlakem. Z Ostravy přes Přerov a Břeclav až do chorvatské Rijeky jezdí 6x týdně přímá linka, která pro čtyřčlenou rodinu vyjde na necelých 12 000 korun. V ní se dá dokonce i vyspat. Spoj totiž jede přes noc a k moři dojedete v dopoledních hodinách. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Podvodníci cílí vedle běžných lidí i na velké firmy. Šéf jihočeské Motorikov Group Miroslav Dvořák takto ve své slévárenské firmě přišel o 2 miliony korun.
3: Přišla faktura s chybičkou a pak ten člověk, který tu platbu potvrzuje, aby jsme zaplatili, to přehlíd a ty peníze poslal. Hned jsme volali do té banky, aby se peníze vrátili. Ne, už to nefungovalo, ty přišli někomu a vůbec jsme nezjistili, kam přišli.
1: E-mail s prosbou o zaplacení přitom Dvořákově firmě přišel z běžné adresy, ze které běžně píše jeho dodavatel. Letošní rok je pro kyberšmejdy rekordní. Za první tři měsíce letoška okradli Čechy o 800 milionů korun. To je dvakrát víc než loni. Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále All England Clubu porazila 3-1 na sety trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa. 24-letý Sinner získal první letošní grandslamový triumf a pátý celkově. Kajakář Josef Dostál dojel druhý na půlkilometrové trati na světovém poháru v Montrealu. Vylepšil tak třetí pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. Závody v Montrealu jsou důležitou součástí olympijské kvalifikace a také generálkou na srpnové mistrovství světa v Poznani. Na něm bude 33-letý Dostál útočit na třetí zlato z pětistovky za sebou a šesté celkově. V pondělí čekáme teplo a poměrně slunečno, převažovat bude polojasno s teplotami 27 až 31 stupňů, na severovýchodě bude oblačnosti víc s teplotami kolem 24.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, kde není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: U zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Ve sněmovně se v týdnu dostane na EET. Od obnovení elektronické evidence tržeb si vláda slibuje dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Poslanci posoudí i zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Po odkladech se možná dostanou i k novele o rozšíření trestnosti neplacení výživného. Česko poslalo do Francie druhý vrtulník. Stroj přiletěl na jejich země odpoledne a hned se dal do práce. Pomáhá s hašením požárů v okolí města Valence na jihu země. První vrtulník odletěl už v pátek. Na X o tom informovalo ministerstvo vnitra. Na jihu Francie se stále nedaří dostat rozsáhlé přírodní požáry pod kontrolu. O mezinárodní pomoc žádala Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie. Boj s požáry v okolí Valence je podle hasičů velmi problematický. Je tam značně členitý a kopcovitý terén. Nasazení asi 350 hasičů na zvládnutí plamenů nestačí. Českem vyslaný Black Hawk unese velký bambivak, díky kterému může během jediného schozu dopravit na požářiště skoro 3,5 tisíce litrů vody. Na libereckém hejtmanství se budou prodávat regionální produkty. Samoobsluhu s nabídkou od místních řemeslníků i farmářů chtějí na krajském úřadě otevřít za 10 dnů. Hejtman Martin Půta počítá s tím, že bude plně automatizovaná.
1: Bude vlastně trochu testovací prostředí třeba pro obce, které mají zájem někde, kde nemají prodejny nebo je udržují vchodu jenom obtížně, tak tohle může být jedna z variant, jak zásobování obyvatel zajistit bez nároku na pracovní síly, které jsou v těch nákladech těch prodejen dlouhodobě to nejsložitější.
0: Prodejna v libereckém krajském sídle bude v provozu non-stop 24 hodin 7 dní v týdnu. Bratislava, Nitra, Trnava a okolní satelity vysávají mladé z celého Slovenska. Zatímco tato města pod vidinou lepších příležitostí rostou, střed a východ země obyvatele ztrácí.
2: Mnohé města na Slovensku zápasia s odlivom ľudí v produktívnom veku, zatváraním škôl či chýbajúcou ponukou práce. Mladí sa sťahujú nielen za školami či lepšími pracovnými príležitosťami na západ krajiny, ale najmä za vyššími platmi. Podľa štatistík pribudlo Bratislave za dekádu viac než 100 tisíc obyvateľov. Nešlo o narodené deti, ale čisto o migráciu z iných regiónov. Najvýraznejšia bola